0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda je pro zákaz mobilů ve školách, zároveň schválila důchodovou novelu a Británie bude mít po 2 letech novou vládu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zákaz používání mobilů ve školách se blíží, v pondělí o tom rozhodla vláda. Zákaz se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Výjimka ze zákazu by se vztahovala podle novely na případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo jako kompenzační pomůcku. Pokud půjde všechno hladce, norma by měla začít platit od září 2027. Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohlo od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodu. Věku. Důchodovou novelu schválila v pondělí vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na více než 60 miliard. Británie bude mít po 2 letech novou vládu. V jejím čele nově stojí Andy Burnham, který na postu ministerského předsedy střídá Keira Starmera. Novému britskému premiérovi už blahopřejí státníci z celého světa a zvou ho na návštěvu. Evropští vůdci vyjadřují vesměs přání, aby Británie a Francie prohloubily vzájemné vztahy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se odmění svíčkovou a buchtičkami se šodo. Tenistka to prozradila po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze. Bere to podle svých slov jako předčasný dárek k úterním 28. narozeninám. Díky pondělní výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5-7-5 Bousková vykročila za obhajobou titulu. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid a nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tu desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy. Evropská komise vyměřila AliExpressu mastnou pokutu a Češi se s fotbalovým hazardem rozšoupli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Srážky v minulém týdnu rozhodně přírodě pomohly. Nicméně předchozí sucho v kombinaci s horky bylo tak intenzivní, že některé škody už jsou nevratné. A to jak na zemědělských kulturách, tak v lesích nebo v městské zelení. Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Premiér Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou. Německo kritizoval za jeho přístup k migraci v minulých letech. Před 10 lety Evropa čelila migrační krizi. Právě třeba Německo tehdy přijalo stovky tisíc uprchlíků. Otevřený přístup Berlína se stal symbolem evropské migrační politiky. Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Sázkové kanceláře oslovené agenturou ČTK uvedly, že bookmakeri na výhrách sázejícím vyplatili zhruba 90% vkladů. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vláda je pro zákaz mobilů ve školách, zároveň schválila důchodovou novelu a Británie bude mít po 2 letech novou vládu. Jsou to další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zákaz používání mobilů ve školách se blíží, v pondělí o tom rozhodla vláda. Zákaz se má podle předlohy týkat dětí v mateřské škole, základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří. Kromě výuky a přestávek by měl podle návrhu zahrnovat také čas, který děti tráví ve školní jídelně, v družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání telefonu omezit nebo zakázat školní řád jako dosud. Výjimka ze zákazu by se vztahovala podle novely na případy, kdy děti telefon potřebují ze zdravotních důvodů nebo jako kompenzační pomůcku. Pokud půjde všechno hladce, norma by měla začít platit od září 2027. Vláda podpořila rostoucí penze. Od příštího roku by lidem mohlo od jejich 80 let narůst důchod každých 5 let o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Penze by se od roku 2028 zase mohla zvedat také za práci v důchodu. Věku. Důchodovou novelu schválila v pondělí vláda a dostane ji k projednání sněmovna. Na síti X to oznámil ministr práce Aleš Juchelka. Roční výdaje na obě opatření by podle nejmírnějšího scénáře vzrostly od příštího roku do roku 2060 ze zhruba 2,5 miliard korun na více než 60 miliard. Británie bude mít po 2 letech novou vládu. V jejím čele nově stojí Andy Burnham, který na postu ministerského předsedy střídá Keira Starmera. Novému britskému premiérovi už blahopřejí státníci z celého světa a zvou ho na návštěvu. Evropští vůdci vyjadřují vesměs přání, aby Británie a Francie prohloubily vzájemné vztahy.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Tenistka Marie Bousková se odmění svíčkovou a buchtičkami se šodo. Tenistka to prozradila po úspěšném vstupu do turnaje WTA v Praze. Bere to podle svých slov jako předčasný dárek k úterním 28. narozeninám. Díky pondělní výhře v prvním kole nad Španělkou Bouzasovou 7-5-7-5 Bousková vykročila za obhajobou titulu. A na závěr doplním počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid a nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě naměříte i 25.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Díky dešťům se dosytila horní vrstva půdy. Evropská komise vyměřila AliExpressu mastnou pokutu a Češi se s fotbalovým hazardem rozšoupli. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Na zlepšení situace se suchem je potřeba víc než deště minulého týdne. Ty dokázaly skoro po celé republice částečně dosytit horní vrstvu půdy do 40 cm. Hlubší vrstva do 1 metru ale zůstává i dál vysušená. Dva nejhorší stupně sucha prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Podle aktuální předpovědi se teď má ale znovu zhoršovat, protože srážky budou minimální. Vyplývá to z aktuálních údajů projektu Intersucho. Srážky v minulém týdnu rozhodně přírodě pomohly. Nicméně předchozí sucho v kombinaci s horky bylo tak intenzivní, že některé škody už jsou nevratné. A to jak na zemědělských kulturách, tak v lesích nebo v městské zeleni. Ministr vnitra Lubomír Metnar klidní možné obavy. Podle něj je bezpečnostní situace v Česku stabilizovaná. Prohlášením reaguje na varování německého protějšku, který upozornil na vysoké riziko útoků v Německu. Podle Metnara nejsou informace, které by vyžadovaly, aby se současná opatření měnila. Premiér Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že bezpečnost občanů musí být prioritou. Německo kritizoval za jeho přístup k migraci v minulých letech. Před 10 lety Evropa čelila migrační krizi. Právě třeba Německo tehdy přijalo stovky tisíc uprchlíků. Otevřený přístup Berlína se stal symbolem evropské migrační politiky. Evropská komise potrestala AliExpress. Čínskému internetovému prodejci vyměřila pokutu za porušení povinností, které vyplývají z nařízení o digitálních službách. Podle unijní exekutivy má AliExpress zaplatit v přepočtu přes 13 miliard korun. Platforma podle Evropské komise řádně neposuzovala a neomezovala rizika související s prodejem nelegálních, nebezpečných nebo padělaných výrobků na svém internetovém tržišti. Komise zároveň firmě nařídila, aby přijala nápravná opatření.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Sázkové kanceláře v Česku měly kvůli fotbalu napilno. Na letošní mistrovství světa přijali sázky za zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. To je rekordní objem vsazených peněz. Minulý světový šampionát z roku 2022 přerostla vsazená hodnota zhruba o miliardu korun. Sázkové kanceláře oslovené agenturou ČTK uvedly, že bookmakeri na výhrách sázejícím vyplatili zhruba 90% vkladů. A na závěr doplníme počasí. V úterý čekáme zpočátku polojasno, dopoledne bude od severu převážně oblačno a ojediněle na severu a severovýchodě místy přehánky. Večer už bude klid. Nejvyšší denní teploty pak 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě naměříte až 25 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem,

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevnejch stuch. Pro tenhle okamžik

Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
2: Radio Rockzone.
3: Muzika na tělo.

0: Pěkný vám ráno, 6. hodina raní, Vítězslavý svátek, tedy Vítězslav, abych byl přesnější, ale taky Vítězslava nebo Vítoslav, no a samo sebou venku teploty kolem, no, hledajte 10-12 stupňů, jak jde, včera dokonce v těch mrazivých kotlinách byly minusové hodnoty, dneska možná taky, ale půjde to nahoru, věřte tomu, vrátí se to, veď piš to.
1: Dobré ráno, už o víkendu.
0: Už o víkendu, vidíte to, tak si zatleskáme. Hezky ráno.
1: Normálně dneska asi nepohrdnu tvýma letníma kinama, oblíbenýma, protože nikdy v klubech dneska se nehraje.
0: Počkej, moment, tak já tady mám letní kina, takže dejme tomu. Tak třeba Kinobus, jo, dneska, kolikrát je máme, 21. 21.15, Horní Měcholupy, neporazitelní.
1: No, neuvěřitelný. Jinak narozeniny má třeba David Hasselhoff, nebo by měl Cat Stevens a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Letní tábory zdražily, Spojené státy oznámily konec nočních vln úderů na Irán a Darida naznačil konec v reprezentaci. Místo Filipa Turka u vládního stolu je opuštěné. Zmocněnec pro Green Deal do výsledku šetření své dopravní nehody kabinet nenavštěvuje, řekl to premiér Babiš. Ministerstvo životního prostředí už minulý týden uvedlo, že Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu.
3: Pokud se ukáže, že pan Turek pochybil, tak by měl skončit na funkci vládního zmocněnce a pan Turek až do výsledku šetření nenavštěvuje vládu a neměl by vykonávat ani funkci vládního zmocněnce.
1: Turkovo auto se minulé pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz měl při průjezdu křižovatkou puštěnou houkačku i maják. Ceny dětských táborů opět vzrostly. Podle průzkumu společnosti Home Credit 60% dotázaných uvedlo, že letos za tábory platí přibližně o 10 až 20% víc než před rokem. Jen necelá pětina rodičů pak má pocit, že ceny zůstaly stejné jako loni. Jeden turnus pro jedno dítě stojí většinou 5 až 10 tisíc korun. Takovou částku platí 43% rodičů. Čtvrtina očekává nižší ceny a třetina pak počítá s tím, že za letní tábor vydají i přes 10 tisíc korun. V tomto případě ale velmi záleží nejen na délce pobytu a typu ubytování, ale i na samotném výběru konkrétní kategorie tábora. I přes cenové navýšení podle serveru iDnes.cz letos každá pátá rodina s dětmi v táborovém věku plánuje poslat dítě na příměstský tábor a každá šestá na pobytový. Dalších 14% rodičů pak využívá kroužkové tábory. Celkově pak na tábor pojede více než polovina dětí. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušných úderů na Irán. Na X-ku to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránské revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu, píše agentura Reuters. Spojené státy útočily už 10. noc v řadě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlásit jasné ukončení reprezentační kariéry, ale 35-letý Darida nechce. Už to jednou totiž udělal.
4: Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. Takže nebyl to právě návrat jako takovej, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak mě ani nepřišlo patřičně veřejně říkat, že znovu končím.
1: Vladimír Darida původně ukončil reprezentační kariéru už v létě roku 2021 po Euru. Letos v únoru ale přijal nabídku na návrat a v březnové baráži pomohl Česku k prvnímu postupu na světový šampionát po 20 letech. Na turnaji v Severní Americe zasáhl pouze do druhého utkání skupinové fáze s Jihoafrickou republikou. Při porážkách s Koreou 1-2 a domácím Mexikem 0-3 zůstal na lavičce. Rockový svět přichází se smutnou zprávou. Dnes už bývalá basačka punkových L7 Jennifer Finch bojuje s agresivním typem rakoviny mozku. 59-letá hudebnice, spisovatelka, ale i fotografka prodělala sérii operací a je zcela odkázaná na nepřetržitou asistenci blízkých. Jennifer ale skázala, že rozhodně nehodlá jen tak trpět v tichosti a odkazuje tím na kampaň založenou právě na její pomoc. Proklik najdete na gofundme.com pod označením Jennifer Finch versus rakovina mozku. mozku, je na čase udělat kravál. Za krátkou chvíli se vybralo už 300 tisíc dolarů z cílových 350 tisíc dolarů. Dnes čekejte většinou oblačno, kránu ještě polejasno až jasno, ale přes den přeháňky, maxima až k 25.
0: No a čekejte na Žďársku za Ubušínem směrem na Trhonice havarované nákladní auto.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Sum 41 taky, ale si dáme třeba All American Reject nebo taky je AR 605.

0: Wasp. No nebo chcete taky Vosa. A ono to má ještě jeden takový blbej název, ale ten říkat nebudu. V každém případě trošičku návrat, protože kapela vznikla do roku 1984.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistant.
0: Se v rychlosti podíváme na to, jak se nám jede a že se nám teda jede aktuálně teda v tomhletom směru poměrně docela dobře, protože zatím kolony začínají, ale přesto už samozřejmě nějaký dopravní nehody máme. Osobák se zvěří na Světavsku mezi Litomyšlí a Poličkou. Ve Zlíně třída Tomáše Bati na křižovatce se Šrámkovou dvě osobní auta. No a pozor, nákladní auto mimo vozovku nám silou na D1 na 127. kilometru.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: S Rock Zonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
6: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: 6.22, no a my si dáme All American Reject a věcičku s názvem Claude Sline.

0: To byly Matrix 629. Venku kolem 12 stupňů, polojasno.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: A dáme flešky, pěkný ráno.
2: Dobré ráno. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl prezidentovu kompetenční žalobu. Z rozhodování chce vyloučit soudce Šámala kvůli předběžnému opatření. Americká společnost GE Aerospace oznámila, že jako první na světě uskutečnila let ve vysoké nadmořské výšce s využitím hybridně elektrického motoru. Šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Pétera Maďara stát se prezidentkou Maďarska. Soud ve Spojených státech předběžným opatřením na 14 dní pozastavil převzetí mediální skupiny Warner Bros. Firmou Paramount Skydance za 110 miliard dolarů. FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární tresty.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak jak to vypadá s dopravou? Z Pardubic do Hradce Králové, odbočka na Hrobice, probíhají odklízecí práce po dopravní nehodě, takže zatím zdržení a počítejte s omezením. No a D1 199,5 km na Prahu stojí u Krajnice poruchaný osobní auto. Vyjďte opatrně, podíváme se na počasí.
0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Počasí dneska aktuálně kolem 13 stupňů, no a vězte, že dneska bude poměrně chladnější den taky. Ty teploty se dneska budou pohybovat při oblačné obloze kolem 18 až 23 stupni. Na jižní Moravě naměříme kolem 25.
0: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na rád.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a kdyby samozřejmě se vám nějak jelo špatně, tak 605-222-007, protože my pro vás máme další informace a ty jsou přímo z Global Assistance, hlásí se nám Martina. Hezký ti ráno.
2: Ahoj Mišáku, na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště už čekejte 2-kilometrovou kolonu. Zdržíte se také v obou směrech na Pražském okruhu před Ořechem. Další zdržení vás čeká na Štěrboholské spojce ve směru na jižní spojku, kde popojíždí kolona už od sjezdu z Hradecké dálnice. Kvůli opravované Kbelské vás čeká kolona na Novopatské, a to už hned po sjezdu z D10. Další zdržení je v Holešovičkách a na Liberecké ve směru do centra. Z Global Assistance Martina.
1: Připomenu trasu z Hradce Králové na Pardubice, odbočka na Hrobice, probíhají odklízecí práce po dopravní nehodě. No a ještě pozor, tedy nepojízdný nákladní auto je na D3, je to 149. kilometr od Českých Budějovic na Kaplici.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Raději už tam budem?
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře.
6: Mňam.
8: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
10: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Donny Iommi a Glenn Hughes, no a my jsme vrítli, nebo vrítnem pomalu do další vysílací hodiny. Jak koukám, že zvířata, který tady u nás nemají co dělat, tak se nějakým způsobem šíří, utíkají. Včera jsme se razili klokana, dneska tady má Pišto, že se pohybuje černá puma někde. No, Pištovský ráno.
1: Dobrý ráno, jak nemají co dělat, ať si tady klidně jsou.
0: Ať neutíkají, to je pravda.
1: Ať klidně utíkají. Aspoň nějaká sranda, aspoň o čem, že jo?
0: To je pravda, my se neměli o čem kecat.
1: Ale teď máš červenec, viď, okurková sezóna, my pumně samozřejmě děkujem. Koukám, ty jsi mi tady dal nějaký letní kina.
0: A hodně,
1: ale to jsou sami jako starý filmy takový, jako nějaká novinka někde, nedávají někde něco novýho? Nedávají.
0: Rodin pět švestek.
1: To je nový,
0: jo.
1: A to je český film.
0: To je český film. To je s Kajzrem a je to takový, no já nevím, má to takový rozporuplný hodnocení od lidí. A Odvážná Vajana v Písku.
1: No vidíš, tak
0: to je novinka.
1: Od Krudimi nebo od Písku můžete si dát novej film, všude jinde. Buďte rádi, že to není černobílý. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Lidé hlásí výskyt pumy na jihu Čech. U federální budovy v New Yorku došlo k explozi a ulice Madridu zaplnili 2 miliony lidí. Na jihu Čech se zřejmě pohybuje černá puma. Velkou kočkovitou šelmu zahlédl včera muž u obce Kvasejovice na Táborsku. Minulý týden ji viděla řidička mezi Ševětínem a Malzelovem na Českobudějovicku. Oba svědci se shodují, že jde o černou pumu. Policisté o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí, veterináře i myslivce. Okolí prohledali. Dále informovali, že zatím nemají žádné zprávy o tom, že by šelma utekla z nějaké jihočeské zoologické zahrady či soukromému chovateli. Pokud se jedná o to samé zvíře, ušlo za týden 30 kilometrů. Policisté i myslivci apelují na veřejnost, aby se za žádných okolností ke zvířeti nepřibližovali, či se ho nesnažili odchytit. Pokud šelmu uvidí, mají neprodleně volat linku 158. Federální budovy ve Spojených státech amerických na Manhattanu došlo k explozi. Způsobilo ji zřejmě odpálení zábavní pyrotechniky v odpadkovém koši. Podle serveru CBS News skončil jeden člověk ve vazbě. Případ vyšetřuje protiteroristické newyorské oddělení FBI. To později podezřelého identifikovalo jako bývalého amerického vojáka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že podezřelý cílil na úřad pro imigraci a cla. Zatím není formálně obviněný. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Trump podpisem 3 dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Ulice Madridu zaplnili 2 miliony lidí. Španělská metropole totiž vítala novopečené mistry světa ve fotbale. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech. Na horním odkrytém patře slavili hráči a realizační tým. Ulice Madridu se zbarvily do rudé a žluté, tedy barev španělské vlajky. V centru města byla hlava na hlavě. Na pódium před fanoušky předstoupil tým, včetně trenéra De La Fuenteho, kolem 10. večer.
3: Luis! Luis! Luis! De La Fuente!
1: Mistři světa se domů z amerického šampionátu vrátili včera odpoledne. Jako první z letadla vyšel s trofejí kapitán Rodri za slavnostního houkání sirén. Celý tým pak zapózoval na letištní ploše. Ještě před oslavami s fanoušky tým přijal španělský král Felipe VI. A premiér Pedro Sanchez. Španělsko slaví titul fotbalových mistrů světa po 16 letech. V nedělním finále porazilo Argentinu 1-0 po prodloužení.
0: Nevíš, jestli si přivezli Donalda?
1: Fanoušci Talk Talk by měli zpozornět. Kultovní londýnská kapela totiž o sobě dává 7 let po smrti svého frontmana Marka Hollise znovu vědět. 4. září se na trhu objeví speciální vinylová reedice jejího 3. alba The Color of Spring, které původně vyšlo v 86. roce. Na nový mix desky dohlíželi bubeník kapely Lee Harris a také Hollisův syn Charlie. Den poté, tedy 5. září, odehrají zbylí členové Talk Talk výroční koncert ke 40 letům zmiňované desky v londýnském O2 Forum Kentish Town. Toho přibalili, ale bez ruky. Tu prej urval Gianni Infantino, když ho tahal z pódia.
0: Ne, já jsem to viděl. Neviděl jsem ten zápas, ale viděl jsem ty sestřihy toho právě, jak tam pozuje, jak je to prostě jeho šampionát a jeho pohár, prostě všechno možné. Je to trapný prostě, no. Sorry, jako Donalde, promiň.
1: No, bylo to. No nic. Nechme ho být a příště už snad tam nepoleze.
0: Jak bude?
1: Dneska většinou oblačno, ještě dopoledne místy polojasno nebo jasno, ale od polko pak spíš deštivo, maximálně 35.
0: No, na silnicích bude veselo samozřejmě. Dopravní nehodu máme v Liberci, nákladní ulice. Pozor, taky v Brně, Bedlánkách, Hudcova. Došlo tam taky k nehodě. No a osobní auto havarovalo na Svitavsku v Poličce, Tyršova ulice.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Tak možná už víte, že Kysáci to moc dlouho bez hraní nevydrželi, protože teď někdy tuším, že v listopadu by měli hrát opět na nějaký akci v Las Vegas. Když tak se ženě lístky, takže jo, jako proč ne, že jo. 7 hodin 17 minut.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ale my jedeme do práce a všude možně, takže víme taky nějaký dopravní nehody. V nákladní ulici v Liberci pozor, je tam osobák s kamionem, takže tam bacha. Na Svitavsku v Poličce Tyršova ulice havarovalo osobní auto. No a pojďme se ještě podívat do Prahy, jak to aktuálně vypadá. Martino, pěkný ráno.
2: Ahoj Mišáku, v Praze zatím nemáme hlášené žádné dopravní nehody. Kolony čekejte na Štěrbolovské spojce mezi sjezdy z Hradecké dálnice a sjezdem na Průmyslovou. Zdržíte se i na Novopatské směrem na Kbelskou už od sjezdu z Mladoboleslavské dálnice. Další kolona je na Liberecké směrem do centra, popojíždí se také na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště, kde je 2-kilometrová kolona. Na jižní spojce čekejte kolonu před Barandovským mostem a dál potom i v Dobříšské ulici. A na Pražském okruhu směrem k letišti je kolona v úseku mezi Jesenicí a Bestcem. Z Global Assistance Martina.
0: Nevím, v jakém stavu máte řidičák, ale minulý týden jsem se koukal nějak na platnost mýho řidičáku, takže vyprší v říjnu, takže já to jdu řešit dneska po práci, takže vy se na to koukněte taky, ať potom nestojíte nějaký dlouhý kolony.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
6: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Desert za námi, 7 hodin 30 minut, Vítězslav slaví svátek, všechno nejlepší, je tu Pišto.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
2: Dobré ráno. ODS Praha 1 nepředloží kandidátku pro komunální volby. Vedení strany žádalo, aby na ní nebyl Filip Dvořák. Členové mohou kandidovat za jiné subjekty. Ceny ropy mírně klesají navzdory další eskalaci napětí mezi Íránem a Spojenými státy. Palestinský Hamás zvolil svým novým vůdcem Khalila Hayu. Ve funkci nahradí Yahya Sinwar, kterého v říjnu roku 2024 zabila izraelská armáda. Britský premiér Andy Burnham jmenoval ministrem zahraničí bývalého šéfa labelistu Eda Milibanda. Ministryní vnitra zůstane Sabana Mahmud. Šéf Alexander Čeferin bojkotoval nedělní finále mistrovství světa kvůli řadě neshod jeho organizace UEFA s Mezinárodní federací FIFA. Hlavním důvodem bylo zrušení automatického trestu za vyloučení pro amerického útočníka Belogana před osmifinále s Belgií.
1: Rádio Rockzone.
0: A po 9. hodině Tomáš, takže objednej si svůj song, jestli máte nějaký hudební tip, tak pište na song@rockzone.cz. Tady jsou Green Day, 7.31, venku 14 stupňů, pěkný ráno.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A než vám tam šoupnu YouTube, tak se podíváme na nehody. Legerova ulice na křižovatce s Vencigovou směrem k muzeu blokuje provoz nehoda, takže odbočka už je, tedy kolona už je u odbočky do Nuslí. Do Břišska před omezením u Mrázovky směrem na Smíchov, tady je kolona přes Barandovský most a jižní spojku až na sjezd na Krč, takže tam si taky užijete. No a ještě 2-kilometrovou kolonu máte na příjezdu do Prahy po D7 před omezením u letiště směrem od Chomutova, ale to vás samozřejmě čeká naprosto všude na příjezdech.
0: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: A jdeme se zase podívat na to, jak se nám jede a že se nám jede krásně, že jo. Tak informace pro vás i pro tuhle tu chvíli má samozřejmě Martina. Přeju ti krásný ráno, co máš?
2: Ahoj Mišáku, v Legerově ulici u křižovatky s Vencigovou směrem k muzeu blokuje provoz nehoda, kolonu čekejte už od odbočky do Nuslí. V Dobřížské ulici před omezením u Mrázovky směrem na Smíchov se vytvořila kolona přes Baranďák a jižní spojku od sjezdu na Krč. Ve Strašnicích v Pitkovické ulici na křižovatce s Průběžnou došlo ke srážce dvou osobáků a v Argentinské ulici za odbočkou z Bubenského nábřeží směrem z centra bourala dvě osobní auta s motorkou, blokovaný je tam prostřední pruh. Z Global Assistance Martina.
1: V Přerově pozor, Denisova ulice, jsou tu záchranáři u střetu osobního auta s chodcem, trasa z Uherského Hradiště na Otrokovice ve Spytihněvi, došlo ke srážce z osobního s nákladním a D35 z Olomouce směrem na Mohelnici, osobní s nákladním, je to 263. kilometr.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: S Rock Zonem na DABu i na Deštnou se vyhrabu.
6: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Tak na silnicích se kolikrát dějou věci. Už jsme tady řešili v dopravě, že někdo ztratil z vozejku sedačku nebo skříň, vypadly tvárnice, hrábě a všechno možný, ale že by hlídku policie zaměstnal telefonát, kdy se na odpočívadle ztratil půl litr s pivem, tak to nepamatuju. Tak tohle to se stalo na D3. No a vzhledem k tomu, že pán byl dlouho pryč, asi na toaletě, tak mu ho odnesla samozřejmě obsluha. No, Pišta, se zeptám, co má pro nás za pozvánku. Hezký ráno.
1: Dobré ráno, mě teda zaujalo, co si to, ztracený pivo?
0: Ztracený pivo, no. Pán si objednal pivo, stoupnul si k pultu, pivo zmizelo, protože on se šel asi pravděpodobně vyčůrat. Asi mu to trvalo dlouho, no tak obsluha to uklidila, že pán odjel. No,
1: potom se někdo vypil, no.
0: No.
1: To se taky stane, hele, půl litr to máš, ježiš, to je pryč.
0: Půl litr sem, půl litr tam.
1: Právě. Pozvánku. Já bych dneska třeba slavil narozeniny Davida Hasselhoffa.
0: Budeš ráno vypadat teda.
1: Budu. A nebo Cata Stevense. Nebo Emersona Harta.
0: No tak vyber si, že jo, samozřejmě.
1: Tak můžu na každýho ztratit jedno pivo.
0: To můžeš. Ale nevolej to na policii, se ti ztratilo.
1: Dobře, no. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Paliva zdražují zatím postupně, auto na Hané srazilo klokana a WTA zavádí genetické testy. Konec vládních stropů na ceny paliv se projevuje postupně. Státní regulace včera skončila. Ke skokovému zdražení benzínu a nafty zatím nedošlo. Některé čerpací stanice ještě včera držely stejné ceny jako o víkendu. Víc zdražovaly pak hlavně pumpy u dálnic a dalších vytížených tahů. Zjistila to Mladá fronta dnes. S víkendem skončilo zastropování marží paliv a odpuštění části spotřební daně u nafty. Prudké zdražení ze dne na den ale většinou nenastalo. Potvrzuje to i ministr dopravy Ivan Bednárik.
3: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím.
1: Čerpadláři se totiž v souvislosti s koncem opatření předzásobili. K navážení nového paliva zatíženého spotřební daní tak bude docházet postupně a s tím budou růst i ceny. Rozložení zdražování do více dnů očekává třeba Unie nezávislých petrolejářů. Podle ní se ale už před víkendem bude litr nafty běžně prodávat za 44,50. To je až o 8 korun víc, než byl průměr v minulém týdnu. Vláda už avizovala, že v případě prudkých nárůstů cen je připravená znovu rychle zasáhnout. Netradiční srážku se zvířetem zažil řidič na Hané. Nedaleko Prostějova mu auto před auto skočil do jízdní dráhy klokan. Vačnatec bohužel po nárazu auta uhynul. Jeho majitele policie o události informovala. Celkovou hmotnou škodu vyčíslila na 60 tisíc korun. U řidiče nedošlo ke zranění a dechová zkouška vyloučila požití alkoholu před jízdou. Incident se dále šetří. Jižní Morava má obří problém se suchem. V regionu usychá nejen tráva, ale už také stromy i celé lesy. Se suchem zápolí i zemědělci, na což upozornil Václav Hlaváček z Jihomoravské agrární komory.
4: Začalo na počátku vegetačního období, je doprovázený ještě extrémními teplotami, jak nočními, tak denními, takže ty rostliny prochází extrémním stresem, ať už z důvodu absence vody, anebo extrémní teploty.
1: Hlaváček tak odhaduje, že sklizeň bude oproti normálu zhruba poloviční. Letošní sucho je mimořádné i pro pamětníky. Nikdo prý nevzpomíná na takové klima, které vládne dnes.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistky se podrobí genetickému testu. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se musí podrobit zkoušce na určení pohlaví. Nařízení je platné ode dneška. Kontroly se zavedly už v atletice, lyžování či boxu. Jejich cílem je ověřit, že sportovkyně nemají takzvaný gen SRY, který je určený pro samčí pohlaví a u lidí a většiny dalších savců. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Rokový svět přichází se smutnou zprávou. Dnes už bývalá basketbalistka punkových L7 Jennifer Finch podlehla agresivnímu typu rakoviny mozku. 59-letá hudebnice, spisovatelka, ale i fotografka prodělala sérii operací a byla odkázaná na nepřetržitou asistenci blízkých. Dnes čekejte většinou oblačno, místy s přehánkama, maxima k 25.
0: A jdeme na silnice v Přerově, Denisova ulice, záchranáři u střetu osobního auta s chodcem, tam bacha. No a ještě tady mám Legerovu, křižovatka s Venzigovou, stále se tam řeší ve směru k muzeu dopravní nehoda. Jeďte opatrně.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Já věděl, že ten klokan prostě přijde 8 hodin 3 minuty. Vítězslav slaví svátek, hezký ráno, 15 stupňů venku, máme polojasno.

0: Tak Dan Landa v sobotu na festivalu Hrady.cz, což je okres Klatovy tento týden, a Hrad Švihov.
1: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.
0: No, my si dáme Royal Republic Boomerang. 8 hodin 11 minut.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No možná i tahle ta pecka zazní příští týden, bude to 2. srpna v pražském O2, kde budou hrát samozřejmě Judas Priest. No, 8.14.

0: Já už jsem to slyšel, co to tam mele za hovadiny? Prosím vás, omlouvám se. Žádná Praha, Ostrava Arena, 2. srpna, Judas Priest. Moc se omlouvám. Jsem čuměl někam jinam. 8 hodin 18 minut, jdeme dál, za chvilku Revivalist.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Martina na telefonu.
2: Ahoj Mišáku, v Legerově ulici u křižovatky s Vencigovou směrem k muzeu brzdí provoz. Nehoda, kolo na vás čeká od Pankráce. V Dobřížské ulici před zúžením u Mrázavky směrem na Smíchov se táhne kolona přes Barandovský most a jižní spojku už od sjezdu z ulice 5. května. Zdržíte se také na Liberecké a Holešovičkách ve směru do centra a na příjezdu do Prahy po D7 od Chomutova před omezením u letiště. Z Global Assistance Martina.
0: Ten barandák směrem na Smíchov je tam ve středním pruhu, totiž dopravní nehoda osobáku s motorkářem, takže kolona sahá až na jižní spojku sjezd na Krč. Prostějovsko, Němčice nad Hanou, Komenského náměstí, dvě osobní auta a pak tady mám ještě D3 111. km na České Budějovice, bacha osobák s nákladňákem. A ještě Malá Chuchle, Strakonická směrem do centra, za Branickým mostem je tam v pravém pruhu porouchaný auto.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
4: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

No a tento týden festival Benátska, kde budou třeba Lucie, budou tam třeba MIG21, Richard Miller, přidáme třeba Davida Kollera, Vohnout, ale taky Škvory, ty vám dáme v pátek naživo. Jinak taky Lenny Kravitz bude za chvilku, ale podíváme se taky na Fleše. 8.25.

0: Přiběh. Piš to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rokdom.
0: Něco vám řekne, hezky ráno.
2: Tady zase odběhnu, dobré ráno. Vláda navrhne ústavnímu soudu, aby zamítl prezidentovu kompetenční žalobu. Z rozhodování chce vyloučit soudce Šámala kvůli předběžnému opatření. Americká společnost GE Aerospace oznámila, že jako první na světě uskutečnila let ve vysoké nadmořské výšce s využitím hybridně elektrického pohonu. Šachistka Judit Polgárová odmítla nabídku maďarského premiéra Petera Maďara stát se prezidentkou Maďarska. Soud ve Spojených státech předběžným opatřením na 14 dní pozastavil převzetí mediální skupiny Warner Bros. Firmou Paramount Skydance za 110 miliard dolarů. FIFA se začala zabývat chováním argentinských reprezentantů po finále mistrovství světa. Někteří z neúspěšných obhájců titulu po nedělním zápase napadli hráče vítězného týmu a hrozí jim disciplinární trest.
0: A oni je chtěli jenom polaskat. Radio Rock Zone. Nevím, jak je to u vás. Třeba máte nějakou oblíbenou skladbičku, kterou si doma, jak se říká, vyhulíte a zbudíte sousedy. Já mám třeba tuhle, takže teď jsem zvědavej, jestli kancelářský budou nějak řvát.

0: Mám to Stinga, mám to Real Blood, mám tu taky samozřejmě informace z dopravy a rozebereme počasí. Tak to vezmeme po Nickelback naprosto po pořádku. Hey, hey, I wanna be a
1: rockstar. Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak na těch hlavních stazích všude samozřejmě nějaký kolony jsou. Nepříznivá je situace na jižní spojce směr Smíchov, tam navíc před Barrandovským mostem řešíme dopravní nehodu v prostředním jízdním pruhu, je tam osoba s motorkářem. Příjezd do Prahy po dálnici D11 u nájezdu na Pražský okruh od Hradce Králové došlo k nehodě. Kolona má zatím asi 2,5 kilometru. Trasa z mostu do Lovosic od bočka na Hořenec. Osobák se zvěří a osobní auto nám havarovalo na Náchodsku v Novém Hrádku v Náchodské ulici.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Tak jak to bude vypadat s tím počasím? Tak aktuálně teploty máme polojasno kolem 15 stupňů. Vyleze to výš sice na nějakých 18 až 23 na jižní Moravě 25, ale bude oblačno a samozřejmě během dne v jižní polovině polojasno až skoro jasno. V noci na zítra, tedy na středu, bude polojasno, teploty klesnou opět, v údolí dokonce až na 5 stupňů. No a středa 19 až 24 čekáme polojasno až jasno.
1: Po mnoha letech vyšla v Anglii edice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tomáš dorazil, zjistil, že má utřený prach tady, že tady má čisto, může nastoupit do studia. 8.48, bude mě doprava.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Přece mu tady nechám nějaký bordel, že jo? Martino.
2: Ahoj Mišáku, v Běchovicích na křižovatce ulic Českobrodská a Mladých Běchovic směrem do centra došlo k nehodě. Projíždí se pouze jedním pruhem, čekejte tam zdržení v kolonách. Na Barandáku směrem na Smíchov v prostředním pruhu bouralo osobní auto s motorkářem. Kolona sahá až na jižní spojku ke Krči. Na příjezdu do Prahy po hradecké dálnici D11 na 0. kilometru došlo také k nehodě. Kolona má zatím zhruba 2 kilometry. Z Global Assistance Martina.
0: Tak mám tady další nějaký problémy. Náchodsko v Novém Hrádku, Náchodská ulice, havarovalo osobní auto. Místo je s opatrností průjezdné a připravte se taky na zdržení před Hodonínem směrem z Ratiškovic. Bouralo osobní auto s nákladním. Pěkný den.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Prosecco přesně v italském stylu.
6: To je Mionetto.
5: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
6: Mionetto.
5: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
6: Mionetto.
5: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
6: Mionetto. Víc než jen prosecco.
7: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
8: Kofr zbalanej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Ano, je to tak, přeju vám krásné ráno, jak jinak úterý 21. července, to znamená, že už jdeme téměř do půlky prázdnin, no. Co s tím, no?
1: No, je úterý, tak už jdeme taky skoro do půlky pracovního týdne.
0: No, tak to je taky skvělá zpráva. Víťové v podstatě mají dneska svátek. A to je jedno, jestli seš Vítězslav nebo Vítoslav. Jo, pozor, i... Takže, hele, když je Vítězslava, tak je to ta Víťa, ne?
1: Může prostě. Být, no.
0: To pak jdeš ven s Víťou na rande a nevíš vlastně, že jo, Víťa, Víťa.
1: A tak dneska už se to tak nebere.
0: No tak dneska už se to vůbec nebere. Mimochodem jsem dlouho nebyl na žádný svatbě, to jsi mi teďka připomněl. Nebudeš se brát?
1: Nebudu.
0: A jo, vlastně ty už, no, jsem, no jo.
1: Mě už si vzali.
0: A já tam byl.
1: A ty jsi tam vzpomínal,
0: no. To bylo hezký, no jo. No nic, pojďme si dát asi zásadnější informace.
1: No, jakože po devátý, tak jdeme rovnou na všechno podstatné, co se děje.
0: Jsi mohl myslet.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Krevní zásoby se tenčí. Spojené státy oznámily konec noční vlny úderů na Irán a Darida naznačil konec v repre. Krevní zásoby v Česku se tenčí. Důvodem jsou dovolené a také zvýšený počet klíšťat. Jeden přisátý parazit vyřadí dárce z odběru až na 28 dní, tedy na stejnou dobu jako po návratu z dovolené v exotických zemích kvůli riziku západonilské horečky. Zásoby krve klesly na minimum. Fakultní nemocnice Olomouc proto v těchto dnech spustila výraznou kampaň, která má apelovat na dárce, aby odběry neodkládali na později a přišli okamžitě. Nemocnice se sami snaží dárce aktivně vyhledávat. Osvědčují se mobilní odběry, kdy mohou lidé nejvzácnější tekutinu poskytovat mimo prostory transfuzní stanice, třeba na zimním či fotbalovém stadionu, ve firmě nebo v ordinaci praktického lékaře. Místo Filipa Turka u vládního stolu je opuštěné. Zmocněnec pro Green Deal do výsledku šetření své dopravní nehody kabinet nenavštěvuje, řekl to premiér Andrej Babiš. Ministerstvo životního prostředí už minulý týden uvedlo, že Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení úřadu.
3: Pokud se ukáže, že pan Turek pochybil, tak by měl skončit na funkci vládního zmocněnce a pan Turek až do výsledku šetření nenavštěvuje vládu a neměl by vykonávat ani funkci vládního zmocněnce.
1: Turkovo auto se minulé pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz měl při průjezdu křižovatkou puštěnou houkačku i maják. Spojené státy dokončily 5 hodin trvající noční vlnu vzdušních úderů na Irán. Na X-ku to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě. Iránské revoluční gardy uvedly, že v reakci provedly údery na americké vojenské cíle v Kuvajtu a Bahrajnu. Spojené státy útočily už 10. noc v řadě.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlásit jasné ukončení reprezentační kariéry, ale 35-letý Darida nechce. Už jednou to totiž udělal.
4: Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. Takže nebyl to právě návrat jako takový, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak. Mně ani úplně nepřišlo patřičně veřejně říkat, že znovu končím.
1: Vladimír Darida původně ukončil reprezentační kariéru už v létě roku 2021 po euru. Letos v únoru ale přijal nabídku na návrat a v březnové baráži pomohl Česku k prvnímu postupu na světový šampionát po 20 letech. Na turnaji v Severní Americe zasáhl pouze do druhého utkání skupinové fáze s Jihoafrickou republikou. Fanoušci Talk Talk by měli zpozornit. Kultovní londýnská kapela totiž o sobě dává 7 let po smrti svého frontmana Marka Hollise znovu vědět. 4. září se na trhu objeví speciální vinylová reedice jejího 3. alba The Color of Spring, která původně vyšla v 86. Na nový mix desky dohlíželi bubeník kapely Lee Harris a také Hollisův syn Charlie. Den poté, tedy 5. září, odehrají zbylí členové Talk Talk výroční koncert ke 40 letům zmiňované desky v londýnském O2 Forum Kentish Town. Dnes čekejte většinou oblačno, můžou přijít nějaké přehánky, maxima k 25.
2: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: Jenom ještě v rychlosti doprava v Praze Strašnicích v Pitkovické ulici na křižovatce s průběžnou došlo k havárii dvou osobních aut. Počítejte s omezením a zdržení, je tam nárazový. D11 a 31,5 km směrem z Jaroměře na Prahu stojí na krajnici porouchaný nákladní auto s návěsem. Dejte taky pozor. Dáme si toutou Evan Sevenfold nebo taky Bon Jovi. Krásný ráno.
2: Radio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 9.21, ano, jdeme se podívat na dopravu společně s Martinou, ahoj.
2: Ahoj Tome, v Běchovicích na křižovatce ulic Českobrodská a Mladých Běchovic směrem do centra se došetřuje nehoda, projíždí se tam jedním pruhem, čekejte tam už pouze kratší zdržení. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov v prostředním pruhu bouralo osobní auto s motorkářem. Kolona se táhne už od sjezdu z ulice 5. května. Kvůli omezení se na jižní spojce zdržíte ve směru na Černý most od Spořilova až ke

0: Či. Další zdržení vás čeká na Štěrboholské spojce od sjezdu z Hradecké dálnice až po sjezd na Průmyslovou. Kolona je i na východní spojce Pražského okruhu na Černém mostě, pokračuje dál pak až na Novopatskou a také na Kbelskou. Další zdržení vás čeká na Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Kolony jsou také na Velzonce, v Husické ulici, v Legerově. Kolona popojíždí také v Radlické ulici. Další zdržení vás čeká na Strakonické od Lahoviček až k Barandovskému mostu a zdržíte se i v Bělohorské ulici před Vypichem v obou směrech. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu mezi sjezdem z D5 a Ořechem a v opačném směru je kolona od Modletic až Polochkov. Z Global Assistance Martina.
1: Fíha, Marti, díky.
2: Radio Rockzone, počasí.
1: Tak to budou už příjemnější informace. 17 stupňů aktuálně, jasno, dnešek má být většinou oblačný. Přes den ojediněle na severu a severovýchodě místy se vyskytnou přehánky, večer bude oblačnost, nebo bude oblačnosti i srážek ubývat, teploty příjemných 18 až 23 stupňů, na jižní Moravě 25. V roce to klesne na pouhých 12 stupňů, no a středa bude zpočátku polojasná až jasná, během nebude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer se postupně na horách v severní polovině území, jinde jen ojediněle vyskytnou přehánky. 19 až 24 stupňů v Čechách, jižní Morava až 26. Dáme si Europe.
2: Radio Rock Zone.

0: Babies, Vypsaná fixa, Vohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026, opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem?
2: Přestaň! Štěl mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: Polední 90. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na rádiu Rock Zone.
7: Hit sezóny na rádiu.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Jdem se na to podívat, 9.34. Inu, co kde dneska? A jak naložit s... Ne, dobrý, hele, letní kina, on jde i kinobus, já už bych na něj málem zapomněl. No takže se asi nebudem koukat teda úplně na muziku, ale na letní kina, který teda je, hele. Letní kino, vezmeme tohle jako po pořadě, jo. Letní kino Liberec, The Velcí Pastor. Film. V letním kině Chrudim, v letňáku chcete-li Pět švestek, v letním kině Černá pošumavý, Den odhalení, to si tady dal někdo práci, čověče, teda letní kino Se zimou ústí, film Pramen, letní kino Pavilon, co jsme komu udělali, všechno je to kolem jako 21. hodiny, jenom abyste jako věděli, letní kino Brno střed, film Potopa, letní kyně Širák, někdo to rád v Plzni, letní kyně i v Jíčíně, dovolená v Českém ráji, ty brďo, najednou je letňáků, že bych ani neřekl. Třeba film Po večerce vysílá, promítá, jak letní kino Příbram, tak letní kino Beroun. Je a Toy Story 5, Příběh hraček, ano, opravdu nový Toy Story, v letním kyně Lisa nad Labem, 21.15. No, mrkněte na náš web rockzone.cz, schválně vlastně si řekněte, kdy jste byli naposledy v letním kině. Já třeba spoustu let nebyl. Tak to napravím. Posílám Rolling Stones, taky Linkin Park.
2: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Klasika od Stones na rádiu Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Ještě jedna rychlá doprava v této hodině. V Brně, v Hradecké ulici u Kruháče, havarovala dvě osobní auta, provoz je částečně omezen, kolona se netvoří, no a na Zlínsku ve Frištátu v ulici doktora Absolona havarovalo nákladní auto a došlo k úniku provozních kapalin. Počítejte s omezením provozu.
1: Rádio Rock Zone.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
5: Pátek oslavíme koncert Čkvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rock Zone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rock Zone.

0: Ano, Ethereum, cover verze známé písně, který my tady samozřejmě spíš tam rádi pracovně říkáme Šaturaha. Tak pojďme si dát zase nějaký další informace, blíží se čas zpráv a samozřejmě tedy 10. hodina, která je u nás vždycky tak trošku košatější.
1: Dobré pravé ráno ledne a rovnou i pěkně narozeniny všem dnes narozeným, takhle.
0: Ano, dnes narozeným a já ti řeknu, kdo to je, ale kdo rozhodně nezazní, jo. Ty jsi mi teda dneska dal zase výčet, jo, třeba Emerson Hart, prostě tady nemám.
1: Ty nemáš,
0: no,
1: ty nemáš veleznámou kapelu Tonic?
0: Tohle rádio jsem zatím nekoupil, tohle ještě ne, takže neříkej, že já tady nemám, prostě tohle rádio
1: ty
0: tady nemám.
1: Ty tam nemáš zásadní kapelu Tonic?
0: Tonic, nemám.
1: No, no, tady tam dokonce, byl Emerson Hart totiž.
0: No, jo. Tak třeba i Dayside. Jsi, že jo?
1: Nemáš tam?
0: Nemám, dej sajďáky.
1: V případě si ani nedozvíme, kdy se narodil Glenn Benton, kromě toho, že dneska.
0: Dokonce tady nemám ani Davida Heiselhoffa, neboli Mitche Buchanana z Pobřežní hlídky, který si mi tady napsal, koukáš na mě, jako, že vlastně vůbec nevíš, koho si mi to napsal. Přitom
1: ne, já tomu nevěřím.
0: David Buchanan.
1: Teď tam máme databázy i z jiných odvětví.
0: No, i z jiných odvětví, ani toto odvětví se neodvážilo zařadit Davida Heiselhoffa do svých tady těch análů, jak se tomu říká, archivů.
1: No, neuvěřitelný.
0: No, takže takhle nemám skoro nic,
1: no.
0: Ale tak dobře, mám tady někoho, kdo si říká Kočka Stevens.

0: No je prostě potřeba si připomínat taky originály, protože originál je jenom jeden, to jsem řekl velkou a hlubokou věc. Už si ji pamatujte do konce života. No a Kočka Stevens byl asi takový pán, ne? Je?
1: Jo, ano, pan Cat Stevens byl pán, jak říkáš. Ano.
0: No a řekl bych, že tam bude čtverec jako Brno.
1: A já bych řekl také. Tak kdy se narodil
0: Cat Stevens? 1945.
1: No tak zase blbě.
0: Nevadí?
1: Cat Stevens se narodil v dnešní den v roce 1948.
0: Ano, pak tady mám někoho, kdo to není přesně ten, koho by si chtěl,
1: takže
0: ale...
1: Takže ty prostě nemáš ale vůbec nic?
0: Ne, v podstatě ne, ale zase mám něco navíc, co ty si ale opravdu nedbale opomenul, ale k tomu se dostaneme. Ne, prostě, jak se jmenuje někdo Marley, tak prostě tam to pramení od tohohle žánru, jo, rozumíš? Já vidím ty kokosy na sněhu a tak všechno, no. Tohle je samozřejmě Bob Marley. A ty jsi po mně chtěl Damiana Marleyho. Můžeš mi říct, kdo to je?
1: Jo, tak to je přece muzikant, ne, to je jasný.
0: Jasně, a čí je to potomek?
1: No, samozřejmě Boba Marleyho.
0: Je to tak? Teda, je to tak?
1: Je to tak?
0: Nebo střílíš od boku,
1: je,
0: jak to rád děláváš? Dobře, je to tak, je to tak. Dobře,
1: už
0: a je to
1: první
0: jeho syn?
1: Pohled, když se na něj podíváš,
0: tak je to
1: tak
0: typický Marley.
1: Víš, je to typický Marley.
0: Jasně. Je to jeho syn?
1: Jo, jasně.
0: Dobře, ty si mě děláš prdel, že jo?
1: Jako fakt.
0: To podle mě nevíš.
1: Ale
0: no tak já nevím, počkej.
1: Ale znám.
0: Já nemůžu podle hlasování soudit, když je to tady teďka jeho fotřík. Nevím, 1974?
1: No, vidíš, zase blbě.
0: Chtěl bys někdy hrát na Ságo, já bych chtěl rozumět.
1: Ne, to bych strašně nevím. Víš, jak z toho brní jazyk?
0: To je jedno, ale to, co vyloudíš z toho jazyku za to, on to je skvělý.
1: Já jsem to zkoušel a je to fakt hrozně nepříjemný.
0: Zpátky k Damianovi, kterýho jsi tady bez tak celýho vymyslel. Kolikže má 1970?
1: Já jsem si ho nevymyslel. To si vymyslel Bob.
0: No, kolik mu je teda?
1: Já nevím, ale narodil se v 78. No, tak to bude něco k 50, 48.
0: Tak jsem se seknul o dva dredy Boba Marleyho. No,
1: no, to je docela dost.
0: No a teď, kamaráde, mám něco pro tebe já.
1: Tak dělej. Jsme se milovali,
0: rodití snovu mláli a zváleli úrody půl farná. Člověče, zrovna na mě vyskočila nějaká Davidova hudba před pár dny a úplně jsem se teda u toho zasek. A samozřejmě zasněl. Tak David Stypka by dneska oslavil. Ty prej si kolikátiny? No 50 by to nebylo pořád.
1: No tak kolik? No, to nejspočítáš, viď?
0: Ty jako na mě čekáš, já to asi vím, ne, ty vole, všechno čekám na tebe.
1: A já, mě to, já
0: tak 1900?
1: No, 1900 se narodil, to asi později, ne? 78?
0: Já jenom 9.
1: 1979, to je jasný, to kouknu a vidím,
0: ano,
1: ne.
0: A teď právě ty jsi byl vodyk živa matematik, tak musíš spočítat, že Davidovi by dneska 47. bylo 47 let. No tak máváme. Dodáli, děkujeme za dary. No a já to mám všechno.
1: No a já taky.
0: Takže musíš říct, že to nejzásadnější jsem si nechal na závěr já.
1: Ne, nemáš zásadní kapelu Tonic. Jdeme na všechno podstatný.
0: Ani pobřežní hlídku teda.
1: No, já všechno podstatný zase.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Chodějí beton bez toniku, vole.
0: No to.
1: Lidé hlásí výskyt pumy na jihu Čech. U federální budovy v New Yorku došlo k explozi a Spojené státy uvalí cla na některé kanadské produkty. Na jihu Čech se zřejmě pohybuje černá puma. Velkou kočkovitou šelmu zahlédl včera muž u obce Kvasejovice na Táborsku. Minulý týden ji viděla řidička mezi Ševětínem a Mazelovem na Českobudějovicku. Oba svědci se shodují, že jde o černou pumu. Policisté o možném výskytu šelmy informovali starosty přilehlých obcí, veterináře i myslivce, okolí prohledali. Dále informovali, že zatím nemají žádné zprávy o tom, že by šelma utekla. Policisté i myslivci apelují na veřejnost, aby se za žádných okolností ke zvířeti nepřibližovali, či se ho nesnažili odchytit. Pokud šelmu uvidí, mají neprodleně volat linku 158. U federální budovy Spojených států amerických na Manhattanu došlo k explozi. Způsobilo ji zřejmě odpálení zábavní pyrotechniky v odpadkovém koši. Podle serveru CBS News skončil jeden člověk ve vazbě. Případ vyšetřuje protiteroristické newyorské oddělení FBI. To později podezřelého identifikovalo jako bývalého amerického vojáka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že podezřelý cílil na úřad pro imigraci a cla. Zatím není formálně obviněný. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl Donald Trump podpisem 3 dokumentů, v nichž tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Do tenisového turnaje Prague Open dnes vstoupí Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Aten nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Ve dvou hře se postupně představí ještě dalších 5 českých hráček. Sára Bejlek, Nikola Bartuňková, Tereza Valentová, Laura Samson a Jana Kovačková. Novinkou v kinech je Odyssea, vizuální orgie od mistra velkofilmu Christophera Nolana. Vás vtáhnou přímo do prostřed mýtického Řecka, pokračuje Saša Ptáčková.
3: Po skončení trojské války se bájný hrdina vydává zpět na rodný ostrov Ithaka.
4: Vyhráli jsme válku. Pomoz mi se vrátit domů.
3: Během 10letého bloudění na moři musí překonat hněv bohů i nebezpečné nástrahy osudu.
5: Jsi muž, který chce řídit svůj osud. Tohle neuřídíš.
3: Doma na něj přitom čeká věrná manželka a syn, kteří zoufale brání svůj domov před dravými nápadníky.
1: Dnes by mělo být oblačno až polojasno, místy může za...
6: No, za co?
1: No a já jsem to chtěl říct tak jako...
6: Zakápnout?
1: I tak by se dalo, ano, děkuji. To si krásně řekl.
6: Zakápnout je takový příhodnější v 10 dopoledne, než zachcat, jak jsi chtěl říct.
1: A co ty víš, co já jsem chtěl říct?
6: Já to vím, co jsi chtěl říct, no. Protože to říkáš.
1: To já to vím, že ty víš. Maxima, no hele, na Moravě až do 25 let, tak...
6: Na Moravě je úplně jedno prostě jak je, protože tam prostě mají všechny ty protiatomový kryty vybavený tou nejlepší municí tekutou. No.
1: To je pravda.
6: Tak zdravím moji sestřičku na Moravu, mám pro vás Slash a Miles Kennedyho, dáme se taky Supergrass nebo Bloodhound Gang.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.20 už za pár vteřin, tedy další dostaveníčko s Martinou ohledně dopravy. Čau, Marti.
2: Ahoj, Tome, na Smíchově v Klicperově ulici bourala dvě osobní auta, provoz je tam částečně blokovaný. Ucpaný je příjezd do Prahy po D5 od Plzně od 5. kilometru a kolona pokračuje až na Pražský okruh k Ořechu. Ve směru k letiště je na okruhu silný provoz mezi Modleticemi a Slivencem. Kvůli opravované k Belské popojíždí kolona přes celou Novopatskou a pokračuje přes Černý most až na Štěrbolskou spojku k Běchovicím. Global Assistance Martina.
1: Díky, Marti. No a už mám pro vás živák Nightwish. Dáme si taky Strokes.
0: Radio Rock Zone.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
6: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
8: 90. k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.
1: Yeah? All right.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 10.33, jedna rychlá doprava. V Praze na Smíchově v Klicperově ulici se srazila dvě auta. Počítejte s možnými komplikacemi. Ve Strakonický ulici směrem z centra za Barandovským mostem stojí porouchaný osobní auto, takže opatrně kolem. No a ve Spořilovský směrem do centra se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním, je tam silný provoz. Tak toliko Praha, dáme si Royal Republic.
0: Radio Rock Zone. Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Amaryllis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone. Are you digging it?

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Jasná věc, krátce před 10:45, rychlá podívaná. Na dopravu, ať to máme v kompletu. Na Trutnovsku v Hostinním ve Slévárenské ulici došlo ke srážce osobního auta s vlakem, počítejte s omezením, zasahuje tam policie, no a jedna Praha zase, teda dneska to o té Praze je dost. Na Žižkově náměstí v křižovatce s Ondříčkovou havarovala dvě auta, částečně blokujou dopravu.
0: Radio Rockzone.
2: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
5: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
6: Polední devadesátky. Vybíráme pro tebe největší rokový hity 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Dvě minuty zbývají do 11. hodiny, Greta Van Fleet na rádiu Rockzone. Hezký úterní dopoledne vám přeje Tomáš Frede. Je tady se mnou taky Pišto, který donesl další informace z domácí světové hudební scény.
1: No, dobře to říkáš.
0: Co?
1: No jo, mám tady takovou zprávičku speciálně pro tebe. Já už jí měl jako včera, ale říkal jsem si, speciálně pro tebe jí tady ještě jednou jako otočím, viď.
0: Myslíš tu hudební?
1: No jasně.
0: Já už na to čučím a nevěřím svým vokám. No jo, no, co tam mám dát spíš? Počkej, radši mám tady Fildu. No.
1: Jdeme na všechno podstatné, co se dělá.
0: No, počkej, dobře, jsem teda koukal, že jsi dal práci s těma letňákama.
1: To myšák.
0: Letníky na... Já vím, samozřejmě, jsem to přiznal.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Paliva postupně zdražují, ulice Madridu zaplnili 2 miliony lidí a WTA zavádí genetické testy. Konec vládních stropů na ceny paliv se projevuje postupně. Státní regulace včera skončila. Ke skokovému zdražení benzínu a nafty zatím nedošlo. Některé čerpačky ještě včera držely stejné ceny jako o víkendu. Víc zdražovaly pak hlavně pumpy u dálnic a dalších vytížených tahů, zjistila to Mladá fronta dnes. S víkendem skončilo zastropování marží paliv a odpuštění části spotřební daně u nafty. Prudké zdražení ze dne na den ale většinou nenastalo. Potvrzuje to i ministr dopravy Ivan Bednárik.
3: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepis do realizačních cen na totemech ještě není vidět, protože prodávají ještě naftu a benzín, který nakoupili předtím.
1: Čerpadláři se totiž v souvislosti s koncem opatření předzásobili. K navážení nového paliva zatíženého spotřební daní tak bude docházet postupně a s tím budou i růst ceny. Rozložení zdražování do více dnů očekává třeba Unie nezávislých petrolejářů. Podle ní se ale už před víkendem bude litr nafty běžně prodávat za 44,50. To je až o 8 korun víc, než byl průměr v minulém týdnu. Vláda už avizovala, že v případě prudkých nárůstů cen je připravená znovu rychle zasáhnout. Ulice Madridu zaplnili 2 miliony lidí. Španělská metropole totiž vítala novopečené mistry světa ve fotbale. Fotbalisté projížděli ulicemi na dvoupatrových autobusech. Na horním odkrytém patře slavili hráči a realizační tým. Ulice Madridu se zbarvily do rudé a žluté, tedy barev španělské vlajky. V centru města byla hlava na hlavě. Na pódium před fanoušky předstoupil tým včetně trenéra De La Fuenteho kolem 10. večer.
4: Luis! Luis! Luis! De La Fuente!
1: Mistři světa se domů z amerického šampionátu vrátili včera odpoledne. Jako první z letadla vyšel s trofejí kapitán Rodri za slavnostního houkání sirén. Celý tým pak zapózoval na letištní ploše. Ještě před oslavami s fanoušky tým přijal španělský král Felipe VI a premiér Pedro Sanchez. Španělsko slaví titul fotbalových mistrů světa po 16 letech. V nedělním finále porazilo Argentinu 1-0 po prodloužení.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Tenistky se podrobí genetickému testu. Všechny hráčky na profesionálním okruhu WTA se musí podrobit zkoušce na určení pohlaví. Nařízení je platné ode dneška. Kontroly se zavedly už v atletice, lyžování či boxu. Jejich cílem je ověřit, že sportovkyně nemají takzvaný gen SRY, který je určený pro samčí pohlaví u lidí a většiny dalších savců. Pokud bude výsledek pozitivní, tenistky budou muset absolvovat další lékařská vyšetření, než případně získají povolení hrát. Phil Collins se nechal slyšet, že bude velmi zajímavé potkat se s Oasis při letošním uvádění do rock'n'rollové síně slávy. 75-letý zpěvák a bubeník má totiž za sebou dlouhou historii slovních útoků od Noela Gallaghera, který ho v minulosti označil za antikrista a veřejně volal po jeho vyhoštění z Británie. Napjatou atmosféru se ale Collins snaží brát s nadhledem a s úsměvem vzpomíná na setkání své dcery Lily s Liamem Gallagherem. Ten tehdy na dotaz, proč jeho bratr Collins se tak nenávidí, lakonicky odpověděl, že Noel prostě nenávidí úplně všechny.

0: Don't look back in anger. Noeli.
1: No, takže to vidíš, prostě lahem je ten lepší.
0: Je
1: já
0: lepší,
1: to říkám
0: já, protože tohle úplně změnilo teďka celou hru. Celý můj život. A jsem zasazil smíchy normálně z této zprávy.
1: Znáš to video, jak tam sedí, tak jako, řekněme, výrazně upraven, nebudem říkat čím vším. A jak se ptá, jaká je nejlepší písnička Oasis? Live Forever. Která nejlepší písnička 90. let? Live Forever.
0: Live Forever.
1: O čem je? No, o tom, že Live Forever.
0: Ach jo, no ne, Filovi já věřím, takže prostě to teda tak, teď už věřím i tobě, no.
1: No, tak vidíš.
0: Ty a Phil prostě víte. Dobrý, co tam máš ještě?
1: Tak jako můžeme si povídat, že bude oblačno až polejasno.
0: Nemusíme.
1: Místy může zakapat, jak ty říkáš.
0: Zakápnout, to
1: zakápnout,
0: je rozdíl.
1: Zakápnout, pozor.
0: Jo?
1: Ale může i zakapat. A maxima ich 25.
0: To je dobrý rum, mimo jiný. No nic, pojďme zpátky k hudbě Eric Clapton Proud a nebo taky Marilyn Manson.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11.20, ještě jedno poslední dostaveníčko s Martinou, která sleduje dopravu v Praze. Marti, tak snad se to aspoň trochu uklidnilo. Čau.
2: Ahoj Tome, ve Spořilovské ulici ve směru do centra se v pravém pruhu srazilo osobní auto s nákladním. Připravte se tam na silný provoz a zdržení. Na Žižkově náměstí v křižovatce s Ondříčkovou bourala dvě osobní auta. Provoz je tam částečně blokovaný, dejte tam pozor. Z Global Assistant Martina.
1: Marti, díky, krásný den a já už mám pro vás Foo Fighters.
0: Radio Rock Zone.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. pre.cz/kariéra.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: 90ky k obědu. Nakrmíme tě tím nejlepším rokem z 90. let. Každý všední den v poledne na Rádiu Rock Zone.
7: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Krátce po půl dvanáctý, co se počasí týče, 19 stupňů aktuálně, polojasno, oblačno, dnešek bude většinou oblačný odpoledne, ještě místy polojasno, odpolední maxima do 23, jižní Morava 25, v noci pouhých 10 stupňů, no a středa bude zpočátku polojasná až jasná, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne večer, zejména v severní polovině území, lokálně nějaký přehánky, teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 26, dáme si Wolf Alice.
0: Radio Rock Zone. Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 11:45, už za moment, my si dáme ještě jednu rychlou dopravu ode mě. Na Pražském okruhu na 9. kilometru směrem D1 stojí porouchané vozidlo. Buďte tam opatrní, v Českém Krumlově v Dobrkovické ulici došlo k nehodě cyklisty. Zasahují tam záchranáři, je tam policie, opatrně kolem, no a ve Žďáru nad Sázavou v okružní ulici se srazila dvě auta. Místo je s opatrností průjezdný, nehodu vyšetřuje policie.
0: Rádio Rock Zone. S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní prosecco s ležerním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen prosecco.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
6: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: 11. a přesně dobrou chuť.
1: A dobrou piť.
0: Krásný pravý poledne vám přejeme, k tomu to je jasná věc. Před poledníma 90kama ráme echtovní čerstvost, křupavý zprávy.
1: Dobré pravé poledne. Cat Stevens se narodil v dnešní den v roce 1948. Dobře ty, ano.
0: Dobře já, ano.
1: A třeba Emerson Hart.
0: Ano.
1: To je což... zásadní postava, zásadní kapely Tonic.
0: Je to
1: ten se narodil v dnešní den v roce 1969.
0: 69, no?
1: Jen Tomáš o něm teda dodnes nic nevěděl.
0: Ano, v podstatě prostě myslel jsem si, že tyto ročníky mám všechny zmáklý, protože my tady děláme vždycky hloubkovou sondu v tom, jak moc velká pravděpodobnost byla, že by mohli třeba hrát v Nirváně. Nějak jsme si tuhle tu kapelu vybrali za oběť. No a tady já prostě vůbec nevím, co když byl na nějakém konkurzu tenhle
1: ten. Třeba, hele, věkově by to sedělo, no.
0: Přesně
1: ale tak hold, nevíš o frontmanové kapely Tonic. To nic. Pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Krevní zásoby se tenčí na minimum, vnitro chystá ochranu proti dronům a Zidane asi převezme francouzskou reprezentaci. Krevní zásoby v Česku se tenčí. Důvodem jsou dovolené a také zvýšený počet klíšťat. Jeden přisátý parazit vyřadí dárce z odběru až na 28 dní, tedy na stejnou dobu jako po návratu z dovolené v exotických zemích kvůli riziku západonilské horečky. Zásoby krve klesly na minimum. Fakultní nemocnice Olomouc proto v těchto dnech spustila výraznou kampaň, která má apelovat na dárce, aby odběry neodkládali na později a přišli okamžitě. Nemocnice se sami snaží dárce aktivně vyhledávat. Osvědčují se mobilní odběry, kdy mohou lidé nejvzácnější tekutinu poskytovat mimo prostory transfuzní stanice, třeba na zimním či fotbalovém stadionu, ve firmě nebo v ordinaci praktického lékaře. Stát chce ochránit kritickou infrastrukturu před drony. Hrozeb ve vzduchu je totiž čím dál víc a naše zákony jsou na ně zatím krátké. Náš reportér Michael Ransdorf přímo na ministerstvu vnitra zjistil, že rezort chystá pro důležité objekty nové formy ochrany. Dobré poledne.
3: Hezký den. Už dneska existují pro piloty dronů mapy se zónami, které létání s malými letadly omezují. Jenže jejich vymáhání je podle ministra dopravy Ivana Bednárika nemožné. Jeho kolega z rezortu vnitra Lubomír Metnar vnímá drony jako reálné riziko. Ministerstva dopravy a vnitra tak chystají nový zákon, který by rozšířil pravomoci policistů a umožnil zasáhnout i soukromým bezpečnostním agenturám, a to třeba u skladů paliv nebo energetických rozvoden. Budovy parlamentu nebo jaderné elektrárny už dnes ochranu přijímají.
1: Zinedine Zidane se údajně už upsal Francii. Fotbalovou reprezentaci své rodné země by měl vést do mistrovství světa v roce 2030. 54-letý někdejší špičkový fotbalista dosud trénoval pouze Real Madrid. Svůj bývalý klub Zidane dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Fotbalista Vladimír Darida nepřímo oznámil konec v reprezentaci. Jeho letošní návrat do národního týmu po 5 letech se týkal pouze baráže a následného mistrovství světa. Nešlo o dlouhodobou pomoc. Ohlásit jasné ukončení reprezentační kariéry, ale 35-letý Darida nechce. Už jednou to totiž udělal.
4: Bylo to ode mě vlastně myšleno, takže mohu přinést nějakou svou formu, kterou jsem během toho jara měl. Takže nebyl to právě návrat jako takovej, že bych si říkal, že budu pokračovat dál, tak mě ani úplně nepřišlo patřičně veřejně říkat, že znovu končím.
1: Vladimír Darida původně ukončil reprezentační kariéru už v roce 2021 po Euru. Letos v únoru ale přijal nabídku na návrat a v březnové baráži pomohl Česku k prvnímu postupu na světový šampionát po 20 letech. Fanoušci Talk Talk by měli zpozornět. Kultovní londýnská kapela totiž o sobě dává 7 let po smrti frontmana Marka Hollise znovu vědět. 4. září se na trhu objeví speciální vinylová reedice 3. alba The Color of Spring, která původně vyšla v 86. Na nový mix desky dohlížel bubeník kapely Lee Harris a také Hollisův syn Charlie. Den poté, tedy 5. září, odehrají zbylí členové Talk Talk výroční koncert ke 40 letům zmiňované desky v Londýně. To bude asi hrát pěkně z prdele, co?
0: Slyšel jsi ty synťáky?
1: No slyšel, ale jestli tady na novej Mixmaster dohlížel bubeník, no tak to nemůže hrát v životě přece.
0: Hele, pár takových už jsem ve studiu měl, no a byl to občas teda hodně zajímavý. Co si asi tak myslíš, že v tom mixu pořád chybělo? No buď to kopák,
1: Takhle, vím, že nikdy nechybí hajtka.
0: Je vždycky dost. Pozor, to se zase musí nechat. To je tak otravný nástroj, že nechybí povětšinou ani těm bubeníkům.
1: To se prostě nezbavíš nikdy.
0: Opravdu už několika bubeníků jsem dokonce doporučil tuto část bycí soupravy úplně vyloučit. A to, že třeba tenhle ten nástroj, tedy hi-hat, ani nezvučím, jenom na to dám ten mikrofon jako držhubný, že oni by pak diskutovali, proč to není mikrofon. Ty vole, protože nepotřebuji, protože ta hajtka prolejzá i vedle do kantýny.
1: Je to tak, jak říkáš.
0: Tak jsme si frfli na bubeníky.
1: Dáváš tam kabel, nebo používáš bezdrátové?
0: Ne, to jako musíš tu fikci prostě dovést až do úplného konce. To je jako i natočení.
1: A i druhou stranu kabelu jako zapojuješ, jo?
0: Občas jo, ale jo, oni to potřebují vidět i v tom záznamu, ale mute jako...
1: Tak můžeš mi nějakou RR hajtku natočenou, kterou tam vždycky jako je.
0: Mě tohle teďka strašně mrzí, protože jsem se chtěl bavit o synťácích. Já jsem si včera pořídil svůj první synťák v přelomu 80. a 90. let a bavíme se zase o bubnech. No.
1: Já znám takový slovo, který se rýmuje se slovem synťák.
0: Jaký?
1: No, to končí taky na ák.
0: Jo, ale tak těch je. Tak jo, tak máme to.
1: Jo, stačí.
0: Stačí, bohatě. Pojďme si dát, mám tady něco synťákový, no nemám. Tak jsem možná v té Luci oheň, myslíš, že tam nějaký synťák je?
1: Tam byl určitě nějaký ák.
0: Tak jo, to je pravda. Tak si radši dáme pro začátek Offspring.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 12.26, pojďme rychle na dopravu. Na pražském okruhu za sjezdem z D5 na 22,5 km směrem k D1. Se srazila dvě auta, je tam silný provoz. Na Plzeňsku v Třemošné v Revoluční ulici bourala dvě auta. Tam se projíždí bez držení. V Jablonci nad Nisou v ulici Mládí došlo ke srážce dvou osobních aut. Místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. No a na dálnici D48 na 52. kilometru směrem od Českého Těšína do Frýdku Místku stojí Ukrajince porouchaný osobní auto opatrně kolem.
0: Radio Rokdo.

0: Pohnout a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelc Kános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor s Rolling Stones a Tommy Tyer o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
4: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
5: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
6: Když léto, tak jedině s rádiem Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: V Českých Budějovicích v Dukelské ulici vyšetřuje policie nehodu dvou aut a projedete s opatrností, ale ovšem počítejte s omezením. No a na Pražském okruhu zase jdem z D5 na 22,5 km směrem k D1. Tam se srazila dvě auta, je tam silný provoz a tedy i velký zdržení. Na příjezdu do Otrokovic směrem od Zlína se srazila dvě auta, blokují jeden jízdní pruh. Kolona se zatím netvoří.
0: Radio Rock Zone.
2: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: 3/4 na 1, poslední rychlá doprava v Litoměřicích v ulici na Valech na křižovatce s Daliborovou se srazila dvě auta. Počítejte s omezením. No a v Liberci, v Seifertově ulici, tam se srazila dokonce tři auta. Je to tam s opatrností průjezdný, dejte si pozor, v tunelu Mrázovka tady v Praze směrem k Barandovskému mostu. Tam se srazilo osobní auto s dodávkou, omezený provoz kolona má zatím asi kilometr.
0: Radio Rock Zone. Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Páčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255-700-707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Polední 90. Ukončili Cranberries, sladíte rádio Rock Zone, krásný odpoledne vám přeje Tomáš Frede, tady se mnou Pišto, pojďme se dát další zprávy.
1: Dobré, pravé, rané, poctivé, nefalšované, tradiční úterní odpoledne. Už víš, kde Emerson Hart?
0: Ne, já jsem už potom ve finále nešel.
1: Dobře.
0: Byl jsem zklamaný, že jsme skončili u tématu bubeníku.
1: Poslechl jsi z kapelu Tonic, neposlechl, škoda.
0: Ne, ale Tondu si dám. Odpoledne no, nějaký drink tonikovej.
1: Kinobus dneska parkuje v Horních Měcholupech a dávají film Neporazitelní, pokud byste chtěli večer strávit u bijáku. A jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: U federální budovy v New Yorku došlo k explozi. Spojené státy uvalí cla na kanadské produkty a Krejčíková po triumfu v Aténách rozehraje turnaj v Praze. Jižní Morava má obří problém se suchem. V regionu usychá nejen tráva, ale už také stromy i celé lesy. Se suchem zápolí i zemědělci, na což upozornil Václav Hlaváček z Jihomoravské agrární komory.
3: Začalo na počátku vegetačního období, je doprovázený ještě extrémními teplotami, jak nočními, tak denními, takže ty rostliny prochází extrémním stresem, ať už z důvodu absence vody, anebo extrémní teploty.
1: Hlaváček tak odhaduje, že sklizeň bude oproti normálu zhruba poloviční. Letošní sucho je mimořádné i pro pamětníky. Nikdo prý nevzpomíná na takové klima, které vládne dnes. U federální budovy Spojených států na Manhattanu došlo k explozi. Způsobilo ji zřejmě odpálení zábavní pyrotechniky v odpadkovém koši. Podle serveru CBS News skončil jeden člověk ve vazbě. Případ vyšetřuje protiteroristické newyorské oddělení FBI. To později podezřelého identifikovalo jako bývalého amerického vojáka. Ministerstvo vnitřní bezpečnosti uvedlo, že podezřelý cílil na úřad pro imigraci a cla. Zatím není formálně obviněný. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump podpisem 3 dokumentů, v nich tvrdí, že Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla, která vstoupí v platnost 19. srpna, jsou podle Bílého domu odpovědí na diskriminační praktiky.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Do tenisového turnaje Prague Open dnes vstoupí Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Aten nastoupí k českému souboji proti Lindě Fruhvirtové. Ve dvou hře se postupně představí ještě dalších 5 českých hráček. Sára Bejlek, Nikola Bartuňková, Tereza Valentová, Laura Samson a Jana Kovačková. Rokový svět přichází se smutnou zprávou. Dnes už bývalá basketaristka punkových L7 Jennifer Finch podlehla agresivnímu typu rakoviny mozku. 59-letá hudebnice, spisovatelka, ale i fotografka prodělala sérii operací a byla odkázaná na nepřetržitou asistenci blízkých. Dnes čekejte převážně oblačno, případně i nějaká přehánka, maxima k 25.
0: Děkujeme pěkně, 3 minuty po 13. Hráme si Rolling Stones Muse, nebo taky Green Day.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rolling Stones na Rádio Rock Zone.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Já mám pro vás ještě jednu poslední dopravu. Dejte pozor, v Praze v Křížíkově ulici na úrovni autobusového nádraží Florence došlo k havárii osobního auta s autobusem. Tam omezení zdržení minimální. V Plzni v Ukrajinské ulici u křižovatky s ulicí u Prazdroje zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. Zdržení je tam nárazový. No, pardon, zpátky ještě do Prahy. Praha Třeboradice v ulici Zatratí se srazilo osobní auto s nákladňákem. Místo je s opatrností průjezdný jedním pruhem. Yellow Card a Good Charlotte, jejich společná pecka Balloon Posters.
1: Radio Rock Zone.
2: Zařizujete nový byt v Praze? Pak je čas na Datart. Elektronikou a spotřebiči si ho vybavíte od kuchyně až po obývák. Nechte si od našich specialistů připravit individuální cenovou nabídku na míru, přesně podle vašich potřeb i rozpočtu. Datart, váš elektrospecialista.
3: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Jsme CH Vodní stavby. Pražská firma.

0: Živák Nirvány na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
0: No, muziku pro vás nemám, ale teda, co byl schopný myšák vyškrábnout za letní kina, sám netušil, že tolik letních kin jede. Tak jen tak jako namátkou, co se Prahy týče, tak třeba kinobus, tradiční kinobus, tento týden je v Horních Měcholupech, tak má na programu snímek Neporazitelní, no a jinak třeba letní kino Liberec, The Velosy Pastor, v letním kině Chrudim, pět švestek a v letním kině Černá pošumavý Den odhalení, Job je v letním kině Milevsku, Písek, Odvážná Vajana, Pramen, tedy film Pramen v letním kině Sezimovo Ústí, Havířov v letňáku Po večerce, opět snímek Pramen v letním kině Kralovice a tak dále, letním kině Jičín, třeba Dovolená v Českém ráji, Toy Story 5, Příběh hraček, v letním kině Lisa nad Labem. A to jsem řekl sotva třetinu, takže letňáky v plném proudu, to je skvělá zpráva. Dáme si YouTube.
1: Radio Rock Zone. Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Sengler na Radio Rock Zone, ode mě je to pro dnešek všechno. Díky za pozornost, krásný zbytek dne, odčtrácky s vámi Šimon společně se Sašenkou. No a my si to dáme zase zítra od 9. ranní, ostatně jako vždycky, do té doby čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
6: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Radio Rock Zone.
7: Muzika na tělo.

0: No tak jo, přátelé, tohle byla kapela Limp Bizkit na rádiu Rock Zone, která nás se svým songem Making Love to Morgan Wallen doprovodila ke 13. hodině a 59. minutě. Tedy ke chvíli, kdy už vás od mikrofonu zdraví Šimon Kalousek, přeju pohodový úterní odpoledne, a to s datem 21. července. Vítěz Slavové mají dneska svátek, tak Vítěové, všechno krásný. Se mnou už taky ve studiu Sašenka, pojďme dát první společný zprávy pro dnešek, ahoj.
1: Jasně, mrkneme na to, pohodový odpoledne vám přeju. Společně se podíváme, kam vyrazit za kulturou. Jak tak koukám, muziku jsme pro vás dneska úplně nevypátrali. Přesto se ale děje spousta zajímavých akcí. Třeba si můžete dát biják pod širým nebem, jestli tomu tady bude počasí přát. Tady v Praze vám můžu doporučit Kinobus, kde se promítá skvělý snímek Neporazitelní, a Kinobus v uvozovkách kotví v Horních Měcholupech, tak tam můžete zaskočit. No, letní kino se Zimovo Ústí potom nabízí českou novinku Pramen. Start v 9:30, no a navíc se podíváme zase příště. Jak to bude vypadat s počasím? Dneska v noci teploty okolo 12 až 7 stupňů, polojasno až jasno, k tomu sem tam oblačnost s ojedinělou přeháňkou. Zítra bude trochu tepleji, teploty vyšplhají na 24, respektive 26 stupňů. Kde? Řekneme si za chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Češka zasažená bleskem je v kritickém stavu. Rakouská policie naměřila českému řidiči 3 promile a Chomutov vrací do parku v centru vodu. Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle zjištění novinek CZ je žena v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Blesk ženu zasáhl dnes ráno po 7. hodině. Podle portálu Standard byla na pláži v Bašce na Krku s deštníkem v ruce. První pomoc jí poskytl plavčík z pláže. V zápětí ji vrtulník přepravil do nemocnice. Podle českého ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí. Rakouská policie měla co dočinění s opilým českým řidičem kamionu. Ten nejprve v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Kremstal nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla a při kontrole mu naměřila téměř 3 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz. Rakouská média o incidentu píší jako o frašce, protože Čech při pokusu ujet řídil velmi nejistě a nakonec ani nedokázal kamion správně odstavit. Policie po několika kilometrech zadržela u čerpací stanice v Neuhofenu. Muž tam zaparkoval tak, že zablokoval příjezd k pumpě i chodník s cyklostezkou. Konec návěsu přitom zasahoval na silnici. Fontány za Chomutovským soudem znovu ožijí. Město chce i kvůli klimatickým změnám vrátit do nedalekého parku vodu. Nakolik návrat vody vyjde, to ví náš zpravodaj Dušan Valenta.
3: Zdravím z Chomutova. Fontány stojí v parku v Puškinově ulici. Jsou dvě a tvoří je kamenné vrstvené desky, které mají speciální osvětlení. Pod zemí je pak společná strojovna, včetně potrubí, čerpadel a trysek. V jakém stavu jsou, město neví, a tak prvním úkolem je podrobný průzkum. Teprve potom bude jasné, co půjde opravit a co se musí vyměnit. Celková částka, kterou podkrušnohorské město na znovu zprovoznění obou fontán vyčlenilo, jsou necelé 4 miliony.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zinedine Zidane už se údajně upsal Francii. Fotbalovou reprezentaci své rodné země by měl vést do mistrovství světa v roce 2030. 54-letý někdejší špičkový fotbalista dosud trénoval pouze Real Madrid. Svůj bývalý klub Zidane dovedl ke 2 ligovým titulům a 3 triumfům v Lize mistrů. Ve své hráčské kariéře držitel zlatého míče a trojnásobný nejlepší fotbalista světa pomohl Francii vyhrát mistrovství světa i Evropy. Zbořte sítě na počest metalové legendy. Jack Osborne vyzývá fanoušky po celém světě, aby zítra 22. července zaplavili internet příběhy, vzpomínkami a láskou k jeho tátovi Ozzymu. A hlavně žádné slzy, Ozzy by chtěl pořádnou oslavu. Fanoušci mohou své zážitky sdílet pod hashtagem Ozzy Day. Ve stejný den proběhne přímo v jeho rodném Birminghamu oficiální festival. Ten bude plný živé hudby, filmů a umění na ikonických místech, jako je most nebo lavička Black Sabbath. Na úplný závěr počasí, jak jsem slíbila, zítra čekáme polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat, odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přeháňky, denní maxima 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě klasicky tepleji, tam naměříte i 26.
0: No tak jo, děkujeme pěkně. Po 14. hodině nás tady čekají Disturb, taky má na stovky a na úvod hodiny Offspring a jejich song Original Prankster.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rok, co odešel na věčnost Ozzy Osbourne, ostatně jsme o tom mluvili i ve zprávách. Teď jsme zavzpomínali na jeho druhý solový album Diary of a Madman, na kterém najdete i tenhle ten song Over the Mountain, který doznívá právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Pojďme toho mrknout, ano, 14 hodin 21 minut a začneme tady v Praze. Kubo, jak to vidíš, ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Dopravní nehoda překáží v Praze v tunelech Blanka směrem na Smíchov před výjezdem na Letnou. Očekávejte proto kolony už na Nové Polotavské a také na Holešovičkách. Ucpaná je Vilznova ulice před omezením na Hlávkově mostě směrem do Holešovic. Postojíte si tam kolem 20 minut a Vilznova popojíždí také před muzeem na cestě z Holešovic. Tam se zdržíte kolem 20 minut. Pozor momentálně na Žižkově na Hartejkově ulici do centra u křižovatky s ulicí u Kněžské Louky. Boudal tam osobák s nákladňákem a ve Vodičkově ulici u křižovatky z Palackého srazila tramvaj chodce. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, děkuju, já Prahu ještě doplním. Pozor, v ulici na Truhlářce havarovalo tam osobní auto, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Na dálnici D11 na 8,5 kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s nákladním, kolona se tam zatím netvoří. Pozor, v Liberci na Šaldově náměstí dva osobáky v sobě, připravte se tam na zdržení. V Hradci Králové v Brněnské ulici směrem z centra u křižovatky s ulicí Jana Masaryka se srazily dvě osobní auta, blokují jeden jízdní pruh, zdržení je tam nárazový a dvě osobní auta se srazily taky v Rokycanech ve Sladovnické ulici, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem. Také ovšem řidičům šťastnou cestu, čekají nás Red Hot Chili Peppers a také aktuální věc od kapely Pretty Reckless, Love Me, už za chvíli.
1: Radio Rock Zone. Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štíhá mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: S Rock Zonem na DABu i na deštnou se vyhrabu.
7: Radio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Radio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku v průměru kolem 22 stupňů, oblačno až skoro zataženo. V noci na zítřek by se mělo vyjasnit, i když zpočátku může být ještě oblačno s ojedinělou přehánkou. Noční teploty mezi 12 až 7 stupni, takže docela citelný ochlazení. Zítra tedy ve středu přes den zpočátku čekáme polojasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a na večer se hlavně v severní části území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 na jižní Moravě, pak až kolem 26. Co dáme dál? Čeká nás Gary Moore a taky kapela Denko Jones s hostujícím Marty Friedmanem a song Diamond in the Rough.
2: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak než si tady dáme v 15 hodin další zprávy, se Sašenkou omrkneme situaci na silnici 14.45 tady v Praze. Pozor na Rašínově nábřeží u Palackého mostu, srazily se tam dvě osobní auta, blokují dopravu v jednom pruhu, kolony se tvoří v obou směrech. Na dálnici D7 pozor na 77. kilometru směrem na Chomutov, dva osobáky v sobě, kolona se tam zatím netvoří. Dvě osobní auta bouraly také kousek za Prahou v Neratovicích, v Bíškovické ulici částečně blokují dopravu. Na průtahu Turnova směrem na Ohrazenice narazilo nákladní auto do svodidel a zablokovalo jeden jízdní pruh, kolona tam zatím taky není. Na Ostravsku ve Vratimově v Datinské ulici ve směru na Horní Datině došlo ke střetu dvou osobních aut, počítejte s kratším zdržením. No a aby toho nebylo málo, bacha taky v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského směrem do centra, bouraly tam dvě osobní auta, na místě už je policie a projíždí se jedním pruhem.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
6: S Rockzonem na dabu i na boubínce vyhrabu.
7: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rock v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: The Devil's Breeding Ground a dánská kapela Volbeat na rádiu Rockzone. Tak, máme přesně 15 hodin, přátelé, to je ta chvíle, kdy vás zdraví z moderátorský židle opětovně Šimon Kalousek, krásný úterní odpoledne. Se mnou už samozřejmě takhle na úvod hodiny taky Sašenka, pojďme si dát nějaký čerstvý informace, ahoj.
1: Dobře, krásný odpoledne, ano, pojďme se do toho pustit. Úvodem samozřejmě hodíme v oko na počasí. Jak to bude vypadat dneska v noci? 12 až 7 stupňů nejnižší noční teploty, jinak polojasno až jasno. Zpočátku oblačno s ojedinělou přeháněkou, zítra teploty do 24. No a jak to bude vypadat nějak kompletně, řekneme si za chviličku. Teď už totiž procházím program letních kin, poněvadž muziku jsme pro vás dneska nevypátrali, pravděpodobně muzikanti odpočívají v letním kině. Písek si můžete společně s vašima ratolestma, který třeba chodí trošku později spát, užít odvážnou vajánu v hraný verzi od 21:15. No a tip pro malý rockery podruhý. B-team na stopě. Vypadá to jako taková neúplně zajímavá věc, ale musím říct, že i jako rodiče se pobavíte a nebudete trpět tak jako já na většině animáku. Od 21:30 B-team na stopě vysílá letní kino Prachatice. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Hasiči ve Zlíně ukončili kropění věžáku, ombudsman stojí za asistenčními psy v lázních a německé dráhy končí s alkoholem na nádražích. Hasiči ve Zlíně po 13 dnech vypnuli stříkačky. Teplota pod sutinami částečně zřícené výškové budovy znovu klesla a požářiště tak není nutné dál skrápit vodou. V akci v někdejším baťovském areálu ale zůstávají drony. Bezpilotní letouny s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková říká, že konec požáru zatím nevyhlásili. Na místě zůstává jedna zasahující jednotka.
3: S tím, že se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké, téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
1: U požáru 11 podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi zasahují hasiči od čtvrtka 9. července. Vyšetřování příčiny může trvat několik měsíců. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Lázně si nesmí účtovat poplatky za asistenčního psa. Kancelář ombudsmana o tom dnes informovala na webu. Asistenční pes podle závěru veřejného ochránce práv není domácí mazlíček a pro řadu lidí představuje nezbytnou pomoc při zvládnutí každodenního života. Úřad řešil konkrétní případ. Pacientka s asistenčním psem zaplatila v nejmenovaných lázních 14 000 korun za jeho pobyt. Přestože doložila, že psa kvůli svému zdravotnímu stavu potřebuje, peníze zpět nedostala. Navíc se psem mohla pohybovat v lázeňské budově jen mezi pokojem a východem z budovy. Pes nesměl na procedury ani do jídelny. Doporučil proto lázním jednat s pacientkou o smírném vyřešení sporu. Lázni už přislíbili změnu. Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu, těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet spolkoví policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola. Naše tenistka otočila na turnaji WTA v Praze utkání s čínskou soupeřkou. 20-letá česká hráčka na štvanici uspěla po víc než 2 hodinách. Do turnaje dnes vstoupí z českých tenistek také Laura Samson, Tereza Valentová, Sára Bejlek a Barbora Krejčíková bude hrát s krajankou Lindou Fruvirtovou. Finské rockové ikony Rasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Weirdo ovládnou 17. února 27 pražský klub Sasazu. Kapela u nás v poslední době zazářila v Brně a před pár dny taky na Masters of Rock a teď chystá velkolepou show, mapující přes 30 let jejich kariéry. Těšit se můžete na legendární hity jako In the Shadows, ale i čerstvou tvorbu jako single Break These Chains. Jo, pojďme si dát ještě počasí. Zítra čekáme polojasno až jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer zejména na severu čekejte sem tam přeháňku. Nejvyšší denní teploty do 24 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 26.
0: Děkujeme pěkně, no a co pěknýho si zahrajeme po 15. hodině? Viděl bych to na Slashe s Milesem Kennedym, taky na Aerosmith a na úvod hodiny si dáme finský Nightwish a Sacrament of Wilderness, tak ještě jednou krásný odpoledne.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Iron Maiden za hodně starých časů, kdy s nima ještě zpíval Paul Di'Anno, song Run and Free z jejich debutového bezejmenného alba z roku 1980, právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak od metalové klasiky pojďme na silnice 1521. Kubo, jak to vidíš v Praze, ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Momentálně má kolona kilometra a půl na Vilznově ulici směrem do Holešovic kvůli zúžení na Hlávkově mostě. V protisměru si postojíte okolo 20 minut na Vilznově ulici před muzeem. Aktuálně pozor na Praze 4 v ulici na Straži před křižovatkou s Jeremenkovou z centra. Došlo tam k nehodě dvou osobáků, provoz je omezený částečně. A také dvě osobní auta bourala na Rašínově nábřeží u Palackého mostu. Z Global Assistance, Kuba.
0: Kubo, díky, velký pozor, dávejte aktuálně taky na D1 na 75. kilometru ve směru na Brno, kde zasahují hasiči u požáru osobního auta v pravém jízdním pruhu a zdržení tam narůstá. V Plzni v Ukrajinské ulici u křižovatky se Šumavskou ulicí vyšetřuje policie nehodu osobního auta s trolejbusem. Očekávejte silný provoz. Ještě jednou Plzeňsko, v Holíšově v Luční ulici blokuje provoz nehoda dvou osobních aut, čekejte tam zdržení. Na průtahu Děčína v Kamenické ulici se srazily dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh, i tam počítejte s menším zdržením a na Přerovsku pozor, za Vlkošem směrem na Říkovice, došlo tam ke střetu dvou osobních vozidel, s opatrností je vozovka průjezdná kyvadlově. Tak jo, dáme Nirvánu a dáme taky novinku od vypsaný Fixy, bylo to jistý.
1: Radio Rock Zone.

0: Ohnou a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Kelskános 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Tohle léto se nové brýle opravdu vyplatí. V optikách Focus nyní získáte k nákupu jedněch dioptrických brýlí druhé úplně zdarma. Využít můžete i slevu 40% na samozabarvovací dioptrická skla, díky kterým se brýle během chvilky na slunci promění ve sluneční. Navštivte nás. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rockzone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rockzone.
6: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Tak tohle byla malá pozvánka na dnešní večer, konkrétně na 18. hodinu, kdy vás čeká celá hodinka výběru z těch nejlepších rockových živáků, tedy náš pravidelný pořad Nekonečný koncert, protože a poněvadž i tohle byl živák Green Day a Wake Me Up When September Ends. Čekají nás Whitesnake a čekají nás také Linkin Park se svojí předloňskou věcí Heavy is the Crown.
1: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emily's Div Jacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak pojďme se podívat ještě jednou v této hodince, jak to vypadá na silnicích. Máme 15 hodin 46 minut. No a jak to vypadá teď v Praze? To už je otázka pro Kubu z Globálu. Ahoj.
2: Čau Šimone, krásné odpoledne. V Praze v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic od újezdu nad Lesy boural osobák s autobusem. Počítejte tam s narůstajícím zdržením. V Novodvorské ulici na Praze 4 u křižovatky se Zálesím bourala 2 osobní auta. Stále pozor na Praze 4 v ulici Na Strži před křižovatkou s Jeremenkovou na cestě z centra. Stojí tam 2 osobáky po nehodě. Ucpává se cesta přes Dejvický tunel a Strahovský tunel směrem na Barrandov a popojíždí se kolem 10 minut na Průmyslové ulici směrem do Hostivaře před sjezdem na jižní spojku. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju, já připojím ještě tady v Praze Novodvorskou křižovatky s ulicí Zálesí. Srazily se tam 2 osobní auta, provoz v místě zpomaluje. Na výjezdu z Rožmitálu pod Třemšínem ve směru na Příbram havarovala dodávka do Příkopu, projíždějte tam opatrně. Na Orlickou Ústecku na výjezdu z Český Třebový směrem do Řetoví bouralo osobní auto s cyklistou a v Uherském Hradišti v ulici Solná cesta u čerpací stanice se srazilo osobní auto s motorkářem, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Zději už tam bude.
7: Přestaň! Štíl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Rekonstrukce na Kbelské? Hoďte se do klidu. Do obchodního centra Letňany se dostanete snadno i během oprav. Všechny příjezdové cesty k našemu centru totiž zůstávají průjezdné. A pokud vás doprava v Praze trochu rozhodí, zastavte se u nás na nákupní terapii. V Letňanech na vás čeká více než 180 obchodů, 25 restaurací a spousta zábavy pro celou rodinu. Přijďte se schladit, dobře najíst a udělat si radost. V Letňanech si užijete mnohem příjemnější provoz.
10: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
11: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Partička z amerického Bostonu, Dropkick Murphys na Radio Rock Zone se songem A Hero Among Many. Pár vteřin po 16. hodině vás zdraví opětovně z moderátorského křesla Šimon Kalousek. Příjemný úterní odpoledne. No a než si tady dáme nějakou další muziku, pojďme dát na úvod hodiny taky další zprávy od Sašenky. Ahoj.
1: To si pište, ahoj. Jasně, mrkneme na to. Úvodem samozřejmě taky něco málo k počasí. Jak to bude vypadat dneska v noci? Teploty 12 až 7 stupňů, jinak polojasno až jasno. Sem tam oblačno, sem tam přeháňka. Zítra teploty do 24. No a více řekneme samozřejmě ke konci zpráv. Teď už totiž koukám na kulturu, respektive kino pod širým nebem, do kterého bych vás mohla pozvat. Skvělý novej český snímek Pramen dneska bude vysílat letní kino Kralovice. Start v 9:30, máte-li chuť, můžete vyzkoušet. V Brně ve Skalním Janáčku od 21 hodin novinku Odysea, která je i kritikou opravdu velmi dobře ceněna. Tak můžete posoudit sami. No a teď už jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Benzín v Česku zdražil v průměru o desetník, nafta o 77 haléřů. Kontaminovaný salát ve Spojených státech přiotrávil desítky lidí a tyčkařka Švábíková je těhotná. A začnu aktualitou. Policie zasahuje v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Zajímá se o odbor pozemních komunikací. Nikoho zatím neobvinila, uvedly to novinky.cz. Podrobnosti zjišťujeme. V Česku vzniknou další modulární reaktory. V Británii si na to dnes plácli ministr průmyslu Karel Havlíček se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Podepsali memorandum o porozumění. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se posuzují hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Ukončení státní cenové regulace paliv se promítlo do jejich cen. Litr benzinu v průměru proti neděli zdražil o desetník. U nafty byl nárůst výraznější, v průměru dělal 77 haléřů. Čerpací stanice mohou od pondělí stanovovat ceny opět volně. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 tak nabízeli v průměru za 41,60 a diesel za průměrných 40,70. Plyne to z dat CCS, která ceny pravidelně sleduje. Podle zjištění ČTK ale paliva zdražovala už v pátek, tedy poslední den vládního opatření. V meziročním srovnání jsou pak benzín i nafta nyní o zhruba 7,50 korun na litr dražší, než byly před rokem. Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdili na 1700 případů nákazy v 5 státech Spojených států. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát. V populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell desítky lidí skončily v nemocnici.
3: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Amálie Švábíková je těhotná. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kariéru ale nekončí. Po porodu se chce vrátit. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu ale přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. 26-letá Švábíková čeká miminko s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře. Švábíková podle svých slov zůstává plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Chce se vrátit na olympiádu v Los Angeles za 2 roky. Úspěšná česká tyčkařka na minulých hrách v Paříži obsadila 5. příčku. A podíváme se i do světa filmu. Novinkou v kinech je Odysea. Vizuální orgie od mistra velkofilmů Christophera Nolana vás vtáhnou přímo do prostřed mýtického Řecka.
4: Po skončení trojské války se bájný hrdina vydává zpět na rodný ostrov Itaka.
5: Vyhráli jsme válku. Pomoz mi se vrátit domů.
4: Během desetiletého bloudění na moři musí překonat hněv bohů i nebezpečné nástrahy osudu.
5: Jsi muž, který chce řídit svůj osud.
4: Doma na něj přitom čeká věrná manželka a syn, kteří zoufale brání svůj domov před dravými nápadníky.
1: No na plný závěr ještě mrkneme na počasí. Zítra bude polojasno až jasno, později bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer, a to zejména na severu. A sem tam nějaká přeháňka. Denní maxima 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
0: No tak jo, děkujeme pěkně, po 16. hodině nás tady čekají Sabatoni, taky kapela Plexus a na úvod hodiny Killer se svojí hitovkou Somebody Told Me.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: V roce 1988 vydal Tom Petty vele úspěšný album Full Moon Fever, na kterém najdete i tu hitovku I Won't Back Down právě teď na Radio Rock Zone.
1: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: 16.20, jdeme znovu na silnice a Kuba nám řekne, jak to teď jede v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne. Komplikovaná je cesta přes tunely Blanka směrem na Smíchov. Zdržíte se už od Nové Polotavské až po tunelem Rázovka. Silný provoz je tradičně na jižní spojce před Barandákem a také na Štrboholské spojce v celém úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou ulicí. Pozor dejte, v Sokolské ulici u zastávky MHD Palmovka srazil se tam osobák s nákladňákem. Osobně auto s autobusem boudalo v Českobrodské ulici na příjezdu do Běchovic od újezdu nad Lesy a v Novodvorské ulici u Zálesí stojí dva osobáky po nehodě.

0: Kapely Marmouset, Cut Back.
1: Radio Rockzone. Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
2: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Prosecco přesně v italském stylu.
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
5: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
6: Každý den od 6 večer zvedáme oponu. Hodina rokových živáků non-stop. Nekonečný koncert na rádiu Rockzone.
7: Hit sezóny na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuální teploty v Česku stále na 22, k tomu vesměs oblačnou. V noci na zítřek by se měla obloha vyjasnit. Pouze místy ještě nějaký mraky zůstanou a ojediněle se objeví přehánka. Noční teploty 12 až 7 stupňů. Zítra přes den zpočátku čekáme slunečno. Během dne bude přibývat od oblačnosti a odpoledne a na večer se hlavně v severní části území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší den teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě pak až kolem 26. Pojďme dát Aerosmith a pojďme dát taky švédský Ghost, Call Me Little Sunshine.
0: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak před zprávama opět ještě jeden rychlej pohled na silnice. Situaci v Praze dneska celý odpoledne sleduje Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau, Šimone, hezké odpoledne. Problémy očekávejte na Pražském okruhu. Na cestě k dálnici D1 je téměř 5-kilometrová kolona před Ořechem. V protisměru se zdržíte místy mezi Jesenicí a Barandovem před zúžením. Silný provoz a místy kolona vás pomalí v Praze na Dobříšské ulici v obou směrech a tím pádem i v tunelech Blanka směrem od Troji. Kvůli rekonstrukci k Belské ulice se jede pomalu na Novopatské od D10 a na Cínovecké od Zdib a na Anenském náměstí boural osobák. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, díky. Na Praze západ mezi Červeným újezdem a Úhonicemi se srazily dvě osobní auta, počítejte s omezením. V Jindřichově Hradci v Jemčinský ulici havaroval motorkář, bacha na to, na trase z Karlových Varů na Prahu za odbočkou na Žlutice havaroval nákladák, počítejte se zdržením v obou směrech. Ve Svitavách na náměstí Míru se srazilo osobní auto s motorkářem, s opatrností tam projedete a pozor taky na trase z Bruntálu na Opavu za Miloticemi nad Opavou havarovalo tam osobní auto do stromu, počítejte s omezením.
0: Radio Rock Zone.
3: Lednice, sušička či nová pračka? S Dopravartem Express to bude hračka. Využijte našeho rychlého doručení po celé Praze a nechte si svého nového pomocníka doručit už dnes. Než se nadějete, zvoníme u vás a neseme to nahoru. Dopravart Express šetří váš čas i nervy. To je Datart.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
7: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Pošli nám přání a my ti ho pošleme zpátky do éteru. Každý večer od 7 do 8. Volej 255 700 707 nebo piš na hrajeme@rockzone.cz. Hrajeme na přání na Rádiu Rockzone.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Tak tahle srdcervoucí balada od Bon Jovi Bed of Roses nás na rádiu Rock Zone doprovodila k 16. hodině a 59. minutě. Zdraví vás opětovně od mikrofonu Šimon Kalousek. Dáme si tady spolu ještě jednu hodinku s dovolením. No a v jejím úvodu taky další zprávy. Sašenka je tu se mnou. Ahoj.
1: Je to tak, ahoj, pohodový odpoledne. A já už se koukám na počasí, jak to bude vypadat dneska v noci. Teploty nejnižší okolo 12 až 7 stupňů, polojasná až jasná obloha, sem tam mraky, sem tam přeháňka. No, zítřejší nejvyšší denní teploty do 24, na jižní Moravě samozřejmě do 26 stupňů. No a když se podívám za kulturu, přestože hudbu vám dneska nabídnout nemůžu, tak nabídnu třeba Kinobus, který staví v Horních Měcholupech a dneska promítá snímek Neporazitelní. No a nejnovější snímek Jana Svěráka Pět švestek si můžete užít od 9:30 v letním kině Chrudim, takzvaném Leťáku. Teď už ale všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Škodův palác v Praze pročesává policie. OKD začala zasypávat jámu ve Stonavě a Češka zasažená bleskem je v kritickém stavu. Policie zasahuje ve Škodově paláci. V budově pražského magistrátu se detektivové zajímají o odbor pozemních komunikací, uvedly to novinky.cz. ČTK zásah potvrdilo pražské městské státní zastupitelství. Podle novinek přišli kriminalisté za šéfem odboru pozemních komunikací Alešem Krejčou a dalšími třemi lidmi. Seznam zprávy napsali, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi. OKD dnes začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chudby. Jak dlouho zasypávání jámy potrvá a co to obnáší, doplní naše zpravodajka Eva Panošová.
3: Hezké odpoledne. Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 000 kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí 3 pásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů.
1: Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle zjištění novinek.cz je žena v kritickém stavu na jednotce intenzivní péče. Blesk ženu zasáhl dnes ráno po 7:00. Podle portálu Standard byla na pláži v Bašce na Krku s deštníkem v ruce. První pomocí poskytl plavčík z pláže, v zápětí ji vrtulník přepravil do nemocnice. Podle českého ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií s nemocnicí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě více než 500 000 000 v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro dětskou. A tak, jak uvedl Scotland Yard, i když jsou náklady nižší, a to je na tomto lákavé, potenciální škody jsou příliš vysoké. Fanoušci Talk by měli zpozornět. Kultovní londýnská kapela totiž o sobě dává 7 let po smrti svého frontmana Marka Hollise znovu vědět. 4. září se na trhu objeví speciální vinylová reedice jejího 3. alba The Color of Spring, která původně vyšla v roce 1986. Na nový mix desky dohlíželi bubeník kapely Lee Harris a také Hollisův syn Charlie. A nezůstane jen u toho. Den poté, tedy 5. září, odehrají zbylí členové Talk výroční koncert ke 40 letům zmiňované desky v londýnském O2 Forum Kentish Town. Na úplný závěr ještě krátce k počasí. Zítra čekáme polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer, a to zejména na severu, můžete čekat lokálně přeháňky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
0: Děkujeme pěkně, po 17. hodině nás tady čeká kapela The Academies, taky David Koller, a jako otvírák se dáme Sum 41 a jejich Underclass Hero.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: No a po téhle klasice z roku 1975 u kapely Nazareth Hair of the Dog pojďme na silnice 1720. Kuba z Global Assistance nám řekne, jak to vypadá aktuálně teď v Praze. Ahoj.
2: Čau Šimone, pěkné odpoledne v Praze v Sokolovské ulici u zastávky MHD Palmovka. Stále stojí osobák s nákladňákem po nehodě a probíhá došetřování. Osobní auto stojí po nehodě na Anenském náměstí. Projíždíte kolem opatrně. Co se týče odpolední špičky, očekávejte dlouhé zdržení v kolonách obou směrně na Vilznově ulici. Popojíždí se také na jižní spojce před Barandákem, na Dobřížské před tunelem Mrázovka a na dopravní nehodu dejte ještě pozor na Kolbenově ulici u křižovatky s ulicí pod strojírnami z Global Assistance. Kuba.
1: Kubo, děkuju. Podíváme se i mimo Prahu. V Táboře v Budějovické ulici bouraly dvě osobní auta. Pozor na to. V Karlových Varech v Horově ulici taky došlo ke střetu tentokrát osobního auta s chodcem. Čekejte omezení. V Teplicích v Duchcovské ulici došlo ke střetu osobního auta s dvěma cyklisty. Počítejte s komplikacema. A v Ostravě v ulici Pavlovova došlo ke střetu dvou osobních aut. Takže bacha i tam. Čekají nás Red Chili Peppers a taky The All American Reject se svojí novinkou Clothesline.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.

0: 99,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: S Rockzonem na DABu i na Řípce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
4: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Vzpomínka na finskou kapelu Hymn prostřednictvím živáků Wings of a Butterfly na rádiu Rockzone. No a celá hodinka živáků už od česti u Franka v našem pravidelném pořadu Nekonečný koncert. Ode mě ještě Derek and the Dominos, tedy kapela s Ericem Claptonem a předtím taky Papa Roach, Wake Up Colin.
1: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěží na kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Tak, 17.40, budeme se pomalu loučit, ale ještě nám Kuba řekne, jak to teď vypadá s pražskou dopravou. Ahoj.
2: Čau Šimone, hezké odpoledne. Ucpaný místy zůstává Pražský okruh v obou směrech. K letišti v úseku Jesenice Barandov a v protisměru od Chrášťan po Ořech. Jižní spojka a Dobřížská zpomaluje mezi Krčí a tunelem Mrázovka. Dlouhé zdržení v kolonách čekejte v obou směrech na Vilznově ulici a popojíždí se proto i v okolí. A kvůli zúžení se dlouho zdržíte na Šiškově před křižovatkou ulic Hartikova a Jana Žilivského. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, děkuju. Pár nehod je i mimo Prahu na Kolínsku u Veltrup ve směru na Velký Osek. Došlo ke střetu dvou osobních aut. Provoz v místě zpomaluje. Na Písecku za Veselíčkem směrem do Bernartic havarovalo osobní auto. Na místě je policie a projíždí se Kyvadlově. Mezi Karlovými Vary a Hůrkami se srazilo osobní auto s autobusem a pozor taky v Mariánských Lázních v Plzeňské ulici, kde se srazilo osobní auto s cyklistou. Tak jo, ode mě to pro dnešek všechno, přátelé. Od česti už s váma Frank a naše pravidelný pořady Nekonečnej koncert a hrajeme na přání. Takže krásný zbytek úterka přeju, no a my si to dáme zítra ve středu pro změnu večer od česti do 9 do tý doby čus.
0: Radio Rock Zone. Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus.výfuky.cz.
7: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
8: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone.
9: Muzika na tělo.

0: Krásný falšovaný úterní podvečer, přátelé, od mikráku se vám hlásí Frank a vy samozřejmě stále posloucháte, anebo jste právě naladili Radio Rock Zone. No ale nejsem tady sám, je to se mnou i druhá vaší oblíbený dvojice, a to sice Sašenka, ahoj.
1: Potvrzuju.
0: A my vám přejeme krásný úterý 21. července 26, taky všechno nejlepších svátků všem Vítězslavům, Vítězslavám a Vítoslavům, který ho dneska slaví. Když jsme u těch oslav svátků, tak si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny, a to třeba David Hasselhoff. Jak jinak, samozřejmě. Mitch Buchanan, ano. A nebo Glenn Benton, což je basák a také zpěvák kapely Decide. No a tolik chytrostí ode mě a Sašenko, přenechávám ti to povídit, co máš pro nás hezkýho.
1: Už žádný důležitější informace, než že má dneska narozeniny Mitch Buchanan, nemám, ale tak něco takového nižšího vám řeknu. Ne, přátelé, pojďme se podívat, když mluvíme takhle o filmech, kam byste dneska mohli vyrazit. Na film Pod širým nebem snad bude přát počasí. Po večerce nová česká komedie, myslím si docela únosná, v letním kině Havířov 21.30 a nebo v letním kině Boskovice 21.15.
0: Já se, pardon, na tě toho skočím, jako jo, ale 21.15 letní kino Liberec, Veloci pastor. Jako, to je vrchol kinematografie.
1: Dobře, tak to si budu muset teda doplnit.
0: Co se stane, když spojíš Velociraptora a Pastora? Velocipastor. Výborná věc.
1: Dobře, tak to je tip od Franka. Myslím si, že to je nepřekonatelná nabídka. Nicméně, pojďme se ještě rychle mrknout na počasí. Dneska v noci teploty okolo 12 až 7, polojasno až jasno. K tomu jsem tam nějaká drobná přeháňka. No a zítra teploty do 24 stupňů, víc za chviličku po zprávách. Je tady všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stoupá počet podvodných SMS vydávajících se za kuriéry. Řidiče šokují zdražující paliva. A Zidane asi převezme francouzskou reprezentaci. Kuriéři varují. V posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kuriérních dopravců. Podvodníci v SMS-kách tvrdí, že doručení zásilky bylo pozastaveno kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Například společnost PPL zaznamenala jen za včerejšek desítky dotazů od zákazníků. Dopravci proto klientům doporučují vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. Řidičům nejen na východě Moravy lezou oči z důlků. Náš zpravodaj Jan Čada sleduje na Zlínsku zvýšené ceny pohonných hmot po konci vládního zastropování.
3: Hezký den, hlavně pro cyklisty, méně asi pro motoristy. U Stojanu je to poměrně šokující skok. Levnější čerpací stanice nabízely před nějakými dvěma týdny naftu pod 33 korun. Teď se dívám, nafta o 8 korun na litru dražší, 40,90 a poprvé po dalším čase v ruletě pohonný hmot o korunu předběhla běžný benzín. Je prakticky jisté, že v krajském městě vyjde letní cena ještě o 2-3 koruny dráž, i když ne všichni dosud stačili zareagovat.
1: V Austrálii se narodil unikát. Na svět tam přišla vzácná jednovaječná čtyřčata. Dívky přivedla na svět při císařském řezu 34-letá žena v porodnici v Brisbane, informuje o tom server BBC. Australanka porodila přirozeně počatá identická čtyřčata po těhotenství, které královská nemocnice v Brisbane označila za extrémně rizikové. Čtyři holčičky se narodily po 28 týdnech a 4 dnech těhotenství už 14. července. Nemocnice uvedla, že matka a její manžel už předtím jiné 4 děti měly.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Zinedine Zidane už se údajně upsal Francii. Fotbalovou reprezentaci své rodné země by měl vést do mistrovství světa v roce 2030. 54-letý někdejší špičkový fotbalista dosud trénoval pouze Real Madrid. Svůj bývalý klub Zidane dovedl ke dvěma ligovým titulům a 3 triumfům v Lize mistrů. Ve své hráčské kariéře držitel zlatého míče a trojnásobný nejlepší fotbalista světa pomohl Francii vyhrát mistrovství světa i Evropy. Zbořte sítě na počest metalové legendy. Jack Osborne vyzývá fanoušky po celém světě, aby zítra, 22. července, zaplavili internet příběhy, vzpomínkami a láskou k jeho tátovi Ozimu. A hlavně žádné slzy, Ozzy by chtěl pořádnou oslavu. Fanoušci mohou své zážitky sdílet pod hashtagem Ozzy Day. Ve stejný den proběhne přímo v jeho rodném Birminghamu oficiální festival plný živé hudby, filmů a umění na ikonických místech, jako je most nebo lavička Black Sabbath. Don't miss the train. No, plný závěr ještě hodíme v oko na počasí. Zítra čekáme polojasno až jasno. Během dne bude přibývat oblačnosti, odpoledne a večer zejména na severu sem tam přeháňka. Denní maxima do 24 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 26.
0: Tak jo, Sašenko, já ti moc krát děkuji. My už se, přátelé, pojďme rád náš pravidelný pořad Nekonečný koncert neboli hodinu živáku na tělo. No a hned skrát pro vás mám třeba AC/DC, Alice in Chains, anebo Rammsteiny a jejich Benzín.
2: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: První trojici živáků za náma, no a my se v 18.20 pojďme na Rádio Rock Zone podívat, jak to vypadá aktuálně s dopravou. Situaci nám popíše Kuba z Global Assistance. Ahoj.
2: Čau Franku, hezký večer. Stále přetrvává zdržení v kolonách z obou stran na Vilznově ulici v Praze a v okolí. Kvůli opravám stojí křižovatka ulic Jana Žilivského a Hartigovy. Z důvodu rekonstrukce k Belské ulice se jede pomalu po Novopaské ulici a na cestě od Ústí nad Labem na Cínovecké. A problémy hlásí i Pražský okruh, konkrétně na cestě k letišti se zdržíte mezi Vestcem a Barandovem. Kvůli tomu je ucpaná i ulice k Barandovu. A v protisměru se na okruhu, tedy směrem na Brno k dálnici D1, zdržíte před Ořechem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Kubo, moc krát díky, my už pojďme na další živáky. Čekají nás Linkin Park, Cheap Trick a nebo Korni a jejich Another Brick in the Wall.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.

0: a mnoho dalších. Více informací na webu a sociálních sítích. Keltská noc 2026 opět ve Vysokém nad Jizerou.
1: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda B.A.K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
2: Pátek oslavíme koncert Škvoru. Nekompromisní kapela hraje večer na festivalu Benátska, ale taky na rádiu Rockzone. Dejte si s námi Škvory naživo. Už tenhle pátek v 8 večer na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: No a když jsme u těch živáků, tak se podíváme také na nějakou tu kulturu, na kterou dneska můžeme vyrazit. Koncert tady dneska nemám žádnej, ale pozvu vás aspoň do nějakých těch letních kin. Například v letní kině Neratovice, v Příbrami a v Berouně dneska, v letní kině Neratovice dneska hrají Pět švestek a v Příbrami a v Berouně hrají film Po večerce. V letní kině Lysá nad Labem hrají Toy Story 5, Příběh hraček, Pro Prahu tu mám tady nějakou Prahu vůbec? Já si myslím, že asi ne, ale v kinobusu Horní Měcholupy, což vlastně Praha je de facto, tak jsou neporazitelní, hrají neporazitelní. V letní kině Liberec pak film The Velocipastor, v letní kině Chrudim hrají taky Pět švestek, v letní kině Milevsko film Job, a nebo si můžete dát letní kino Boskovice, tam hrají film Po večerce. Tolik tedy k letním kinům, no a my už se pojďme dát další živáky na tělo. Čekají nás My Chemical Romance nebo Led Zeppelin a jejich Stairway to Heaven.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou, a tu desku si dáme večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Ještě jednou se společně podíváme, jak to vypadá aktuálně s dopravou, a začneme v Praze v Bubeňském tunelu, kde ve směru od Troji blokuje pravý pruh nepojízdné osobní auto. Počítejte tam se zdržením. Na dálnici D46 na 36. kilometru ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdné osobní auto. Na dálnici D5 na 21,5 kilometru u Berouna ve směru na Rozvadov dejte pozor na nepojízdné osobní auto. V Praze na Chodově v ulici Pod Chodovem u nájezdu na Brněnskou havarovalo osobní auto do sloupu veřejného osvětlení. Počítejte s kratším zdržením. A na dálnici D1 na 242 km u Ivanovic na Hané ve směru na Ostravu dejte pozor na nepojízdný karavan v odstavném pruhu. Tolik tedy k dopravě, my pojďme ještě na nějaký ten živák, no a za chvilku tu máme další rychlý přehled zpráv.
0: Dobrej rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
3: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když vaše dovolená začíná už v oblacích. Lenko, jakou výjimečnou pozvánku pro nás máš?
4: Dneska vám představím Blue Class, jiný koncept cestování připravený exkluzivně pro naše klienty. Aby cesta rychleji ubíhala, dostanou nejmenší cestující omalovánky. Pro dospělé je připravené zajímavé čtení. Během letu můžete s posádkou oslavit svůj výjimečný den. Pro všechny máme narozeninový dárek a novomanželům nabídneme láhev sektu. Pro každého je připravená lahodná čokoláda s příchutí slaného karamelu, která vás naladí na chvíle u moře. V menu nad mraky je pak možnost zakoupit si lahodné občerstvení. Díky online odbavení si navíc ušetříte čekání na letišti. Na dovolenou z Blue Class se můžete vypravit do prosluněného Egypta, Tuniska, Bulharska, Řecka a Albánie.
3: Zájezdy s lety Blue Class hledejte na bluestyle.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Prosecco přesně v italském stylu.
7: To je Mionetto.
6: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem.
7: Mionetto.
6: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
7: Mionetto.
6: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
7: Mionetto. Víc než jen prosecco.
0: S Rock Zonem na DABu i na Boubínce vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: A kdo nepoznal tenhle legendární hlas, tak by mu měla být odebrána občanka. Samozřejmě toho byl Ronnie James Dio se svojí peckou King of Rock and Roll, která nás doprovodila do skoro 7 hodiny večerní na rádiu Rock Zone. No a to, že tady na vás mluvím, znamená jenom jediný, a to, že si dáme další rychlej přehled zpráv. Ještě před ním vás, ale samozřejmě od mikráku, tedy zdraví Frank a Sašenka, vaše oblíbené duo. Přejeme krásný úterý 21. července 26, taky všechno nejlepších svátků všem Vítěslavám, Vítěslavům a Vítoslavům, který ho dneska slaví. A tolik chytrostí ode mě. Tak Sašenko, povídej.
1: Děkuji mnohokrát, no já pro vás ještě něco málo mám. Úvodem zpráv samozřejmě mrkneme na počasí. Dneska v noci poměrně chladno, 12 až 7 stupňů. Polojasno až jasno, k tomu sem tam oblačno, ojediněle čekáme přehánky. Zítra nejvyšší denní teploty 24, respektive 26 stupňů. Kde a jak to bude vypadat, si řekneme za malou chviličku. Teď už všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Praha chystá repliku zřícené sochy. Hasiči ukončili kropění věžáku ve Zlíně a Rasmus přivezou do Prahy velkolepou show. Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Brandovského mostu. Pražští radní dnes rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. Hasiči ve Zlíně po 13 dnech vypnuli stříkačky. Teplota pod sutinami částečně zřícené výškové budovy znovu klesla a požářiště tak není nutné dál skrápět vodou. V akci v někdejším baťovském areálu ale zůstávají drony. Bezpilotní letouny s pomocí termokamer odhalují případná ohniska se zvýšenou teplotou. Mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková říká, že konec požáru zatím nevyhlásili. Na místě zůstává jedna zasahující jednotka.
3: S tím, že teda se dělá monitoring požářiště a na základě něho se budou určovat další kroky. Teploty opravdu jsou nízké, téměř nulové, takže nehasíme a řeší se další postup.
1: U požáru 11 podlažní budovy číslo 34 se sklady a kancelářemi zasahují hasiči od čtvrtka 9. července. Vyšetřování příčiny může trvat několik měsíců. Policisté událost prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Při hašení požáru u letiště ve francouzském Bordeaux zemřeli dva hasiči. Podle místních médií začalo hořet dnes odpoledne v jedné z budov nedaleko letištního parkoviště. Oheň spálil už jeden hektar okolní louky a dosud není pod kontrolou. Neštěstí se odehrálo v době, kdy v departementu platí červená výstraha pro lesní požáry.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Nikola Bartuňková postoupila do druhého kola. Naše tenistka otočila na turnaji WTA v Praze utkání s čínskou soupeřkou. 20-letá česká hráčka na štvanici uspěla po více než 2 hodinách. Do druhého kola turnaje postoupila i Tereza Valentová a Sahara Bejlek. Naopak 18-letá Laura Samson končí. Finské rockové ikony The Rasmus míří do Prahy. V rámci svého úspěšného turné k loňskému albu Weirdo ovládnou 17. února 2027 pražský klub Sasazu. Kapela u nás v poslední době zazářila v Brně před pár dny na Masters of Rock. A teď chystá velkolepou show mapující přes 30 let jejich kariéry. Těšit se můžete na legendární hity jako In the Shadows, ale i čerstvou tvorbu jako single Break These Chains. To bude s počasím vypadat zítra. Zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večera, to zejména na severu, sem tam nějaká přehánka. K tomu 19 až 24 stupňů max, na jižní Moravě naměříte i 26.
0: Já ti moc krát děkuji, Sašenko, no a my už si, přátelé, pojďme rád náš další pravidelný pořad, kterým je samozřejmě hraní na vaše přání. Čili pokud si chcete něco nechat zahrát, neváhejte mi napsat na e-mail hrajeme@rockzone.cz nebo si zavolejte na 255 700 707, však už to znáte. Teď už se ale pojďme na YouTube a jejich Beautiful Day.
2: Rádio Rockzone, muzika na tělo.

0: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: Jsme CH Vodní stavby, pražská firma s tradicí více než 30 let. Zaměřujeme se na výstavbu vodovodů, kanalizací a vodohospodářských staveb. Nabízíme stabilní zázemí, férový přístup, dostatek zakázek, 13. plat a další atraktivní benefity. Přidej se k nám a pracuj na stavbách, které mají smysl. CH Vodní stavby. Umíme dát vodě správný směr. Více na chvs.cz.
3: Štve tě, že tvoje sportovní auto nebo motorka nemá důstojný zvuk? Nechceš to ale přehánět a připadat si jako puberťák? Remus výfuky. Nemusíš se bát, vše je 100% legální. Montáž taky zajistíme a slibujeme, že Remus si užije i tvoje drahá polovička. Náš zvuk jen baví a nikdy neotravuje. Remus@výfuky.cz.
4: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
5: Hit sezóny na Rádio Rockzone.

0: Když léto, tak jedině s rádiem Rock Zone.
1: Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Sleva až 50% na vybavení pro sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
4: S Rockzonem na DABu i na Praděce vyhrabu.
5: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

Ještě stíháme jednu pecku na přání a ta bude z e-mailu pro Petra. Píšeme: ahoj, rád bych nechal zahrát písničku pro moji lásku Jiťu Čermínovou a ze Sokolova a její dceru Terku za to, jaká je. A budeme hrát Metallicu a jejich Whiskey in the Jar. Tak pojďme na to!

0: Tak jo, přátelé, no a my jsme se dostali do 8 hodiny večerní, což znamená jenom jediný, že si dáme poslední dnešní komentovaný rychlej přehled zpráv. Ještě před ním popřejeme krásný úterý 21. července 26 a tak dále a tak dále. No a Sašenko, povídej, co máš pro nás hezkýho?
1: Já mám pro vás ještě nějakou nálož čerstvých informací, pohodovej večer přeju. Předtím vším ale mrkneme společně na počasí. Dneska v noci teploty okolo 12 až 7 stupňů, stejně tak jako poslední dny. Bude polojasno až jasno, sem tam nějaký mrak, ojediněle přeháňka. Zítra teploty lehce výš, maxima na 24, respektive 26 stupních. K tomu se dostaneme, teď už pojďme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Prezident varoval před podkopáváním důvěry veřejnosti v justici. Rakouská policie naměřila českému řidiči 3 promile a tolk chystají další reedici a jednorázový koncert. Prezident Petr Pavel varuje před podkopáváním důvěry v justici a celkově v demokratické instituce. Označovat soudy předem za podjaté, spolitizované nebo aktivistické podle něj není dobrým signálem pro veřejnost ani pro důvěru v právní stát. Řekl to dnes na konferenci při příležitosti vydání zprávy Evropské komise o právním státu za rok 2025. Zdůraznil i to, že principy právního státu nejsou samozřejmostí a je nutné o ně průběžně pečovat. Vláda navrhuje ústavnímu soudu, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta kvůli účasti na summitu NATO. Na tiskové konferenci po včerejším jednání kabinetu to uvedl ministr spravedlnosti Ronin Tejc. Ten zároveň zmínil, že vláda požaduje, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala. Podle Tejce při vydání předběžného opatření bezprecedentně projevil soudní aktivismus a zasáhl do ústavního postavení vlády. Česko čeká rychlé stárnutí populace. Lidí, kteří budou potřebovat dlouhodobou péči, bude víc a víc. Nová studie dlouhodobé sociální péče, zpracovaná pro Asociaci poskytovatelů sociálních služeb, proto upozorňuje na nedostatek financí, lůžek i pracovníků. O tom, jaké změny budou muset nastat, mluví prezident asociace Jiří Horecký.
3: Počítá se s tím, že bude potřeba vybudovat během 10 let 33 tisíc nových lůžek, o 2/3 navýšit kapacity pečovatelské služby, bude potřeba 21 tisíc nových pracovníků, protože máme teď 93 tisíc lidí seniorů, které se někdo stará, a ten počet za 10 let bude 143 tisíc.
1: Počet seniorů nad 65 let přesáhne v roce 2050 3 miliony. Společnost se proto na tuto změnu musí připravit. Podle autorů studie existuje více řešení přípravy, ale musí začít už teď. Rakouská policie měla co dočinění s opilým českým řidičem kamionu. Nejprve v noci na dnešek způsobil v hornorakouské obci Rohr im Kremstal nehodu a z místa ujel. Policie ale 25-letého Čecha rychle dopadla při kontrole, mu naměřila téměř 3 promile. Muž prozatím přišel o řidičský průkaz. Rakouská média o incidentu píší jako o frašce, protože Čech při pokusu ujet řídil velmi nejistě a nakonec ani nedokázal kamion správně odstavit. Policie ho po několika kilometrech zadržela u čerpací stanice v Neuhofenu. Muž tam zaparkoval tak, že zablokoval příjezd k pumpě i chodník s cyklostezkou. Konec návěsu přitom zasahoval na silnici.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Na turnaji v Praze se Češkám daří. Do druhého kola akce WTA postoupili Sára Bejlek, Nikola Bartuňková a Tereza Valentová. A v souboji českých tenistek uspěla nasazená Barbora Krejčíková, která přehrála Lindu Fruhvirtovou 6-2, 6-4. Naopak 18-letá Laura Samson končí. Fanoušci Talk by měli zpozornět. Kultovní londýnská kapela totiž o sobě dává 7 let po smrti svého frontmana Marka Hollise znovu vědět. 4. září se na trhu objeví speciální vinylová reedice jejího 3. alba The Color of Spring, která původně vyšla v roce 1986. Na nový mix desky dohlíželi bubeník kapely Lee Harris a také Hollisův syn Charlie. A nezůstane jen u toho. Den poté, tedy 5. září, odehrají zbylí členové Talk výroční koncert ke 40 letům zmiňované desky v londýnském O2 Forum Kentish Town. Jak to bude s počasím vypadat zítra, čekáme. Polojasno až jasno, během dne nějaký mraky, odpoledne a večer zejména na severu sem tam přeháňku, denní maxima do 24 a na jižní Moravě do 26 stupňů.
0: Sašenko, já tě moc krát děkuji, měj se krásně, užij si zbytek večera, my se uvidíme, uslyšíme zítra, budu se těšit.
1: Já taky, hezký večer.
0: Tobě tež, no a my přátelé si pojďme dát poslední společnou hodinku plnou skvělých pecek na tělo hned, které pro vás vám třeba Greta Van Fleet, Bon Jovi nebo System of a Down a jejich Inner Vision.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na silnicích. Začneme třeba v Praze na Černém mostě, kde v Brixově ulici havarovalo osobní auto do nerovnosti na komunikaci. Projíždíte tam opatrně. V Praze na Chodově v Turkově ulici došlo ke střetu osobního auta s autobusem. Počítejte s omezením. Pak tu mám na D55 se mezi 16. a 35. kilometrem bez směru do Přerova bude probíhat sečení trávy, tak tam dávejte bacha. Na trase z Prahy na Tábor před Benešovem blokuje provoz nehoda. Před místem se vytvořila 2,5 kilometrová kolona a v Kbelích je z důvodu havárie vody uzavřená ulice Košařová a Hulková. Tak tam taky dávejte bacha. Tolik tedy k dopravě, my pojďme na další muziku a vykopneme se novinko od kapely Revivalist s názvem Heartstop.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rockzone.
2: S Rockzonem na DABu i na řípce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Pojďme k tomu, jak to vypadá a bude vypadat s počasím. Aktuálně mi toto píše 20 stupňů a převážně oblačno. V noci očekávejte polojasno až jasno, zpočátku místy až oblačno s ojedinělou přehánkou. Nejnižší teploty 12 až 7, v údolích ojedinuje až 5 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 7. Zítra zpočátku čekáme polojasno až jasno, během dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne a večer zejména v severní polovině území lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26, v 1000 metrech na horách kolem 15. Pojďme na další muziku. Čekají nás Doors nebo Pearl Jam a jejich Mind Your Manners.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Po mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svěžná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Tak jo, přátelé, s touhle kvalitou, která nestárne, se s vámi i Frank pro dnešek loučí. Vy se samozřejmě užijte zbytek utrního večera a my se uslyšíme zítra, protože bude středa, tak klasicky od 2 do 6 odpoledne. Do té doby se mějte krásně a zítra zase čus.
1: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: S Rockzonem na DABu i na Lisou se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Oh yeah.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Praha chystá repliku zřícené sochy. OKD začala zasypávat první část dolu ve Stonavě a Německé dráhy končí s alkoholem na nádražích. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní v úterý rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. OKD v úterý začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby. Jak dlouho zasypávání jámy potrvá a co to obnáší, doplní naše zpravodajka Eva Panošová.
3: Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí tří pásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů.
2: Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu. Těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet spolkoví policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
2: Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 500 miliardy v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro děcko. A tak, jak uvedl Scotland Yard, i když jsou náklady nižší, a to je na tom lákavé, potenciální škody jsou příliš vysoké. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 26.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrokových desek The Thoughts of Emerlis Divjacks od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stoupá počet podvodných SMS vydávajících se za kurýry. Kontaminovaný salát ve Spojených státech přiotrávil desítky lidí. A tyčkařka Švábíková je těhotná. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kurýři varují, v posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Podvodníci v SMS-kách tvrdí, že doručení zásilky bylo pozastaveno kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělek desítky dotazů od zákazníků. Dopravci proto klientům doporučují vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. V Česku vzniknou další modulární reaktory. V Británii si na to v úterý plácli ministr průmyslu Karel Havlíček se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Podepsali memorandum o porozumění. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se posuzují hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdily na 1700 případů nákazy v 5 státech Spojených států. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát v populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Desítky lidí skončily v nemocnici.
2: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Amálie Švábíková je těhotná. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kariéru ale nekončí. Po porodu se chce vrátit. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu ale přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. 26-letá Švábíková čeká miminko s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře. Švábíková podle svých slov zůstává plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Chce se vrátit na olympiádu v Los Angeles za 2 roky. Úspěšná česká tyčkařka na minulých hrách v Paříži obsadila 5. příčku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Thank you.

mnoha letech vyšla v Anglii reedice jedné z prvních progrockových desek The Thoughts of Emerlis Divjax od skupiny Nice, kterou vedl v druhé polovině 60. varhaník Keith Emerson. Na rozdíl od jeho pozdější kariéry tam dostala prostor i docela svižná kytara. Byla to jedna z prvních desek, kde rock experimentoval s klasikou. A tuhle desku si dáme večer v 11 na Rádiu Rock.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Praha chystá repliku zřícené sochy. OKD začala zasypávat první část dolu ve Stonavě a Německé dráhy končí s alkoholem na nádražích. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní v úterý rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. OKD v úterý začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby. Jak dlouho zasypávání jámy potrvá a co to obnáší, doplní naše zpravodajka Eva Panošová.
2: Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí tří pásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů.
1: Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu. Těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet spolkoví policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 500 miliardy v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro děti. A tak, jak uvedl Scotland Yard, i když jsou náklady nižší, a to je na tom lákavé, potenciální škody jsou příliš vysoké. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno. Během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 26.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Album Před půlnocí. Každý večer v 11 s Martinem Celarem na Rockzone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Stoupá počet podvodných SMS vydávajících se za kurýry. Kontaminovaný salát ve Spojených státech přiotrávil desítky lidí a tyčkařka Švábíková je těhotná. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Kurýři varují, v posledních dnech výrazně vzrostl počet případů falešných SMS od kurýrních dopravců. Podvodníci v SMS-kách tvrdí, že doručení zásilky bylo pozastaveno kvůli chybějícím nebo nesprávným údajům v adrese. Příjemce se následně snaží přimět ke kliknutí na podvodný odkaz a doplnění osobních nebo platebních údajů. Například společnost PPL zaznamenala jen za pondělek desítky dotazů od zákazníků. Dopravci proto klientům doporučují vždy kontrolovat odesílatele, neklikat na podezřelé odkazy a informace o zásilce ověřovat pouze v oficiálních komunikačních kanálech. V Česku vzniknou další modulární reaktory. V Británii si na to v úterý plácli ministr průmyslu Karel Havlíček se společnostmi ČES a Rolls-Royce SMR. Podepsali memorandum o porozumění. Dokument se týká přípravy dalších lokalit pro malé modulární reaktory v Česku. Podle ministerstva průmyslu a obchodu se posuzují hlavně Dětmarovice na Karvinsku a Tušimice na Chomutovsku. Amerikou se šíří nebezpečná parazitární infekce. Úřady pro kontrolu potravin a léčiv potvrdily na 1700 případů nákazy v 5 státech Spojených států. Ohniskem epidemie se stal kontaminovaný ledový salát v populárním řetězci rychlého občerstvení Taco Bell. Desítky lidí skončily v nemocnici.
2: Nebezpečná infekce zasáhla americké státy Indianu, Kentucky, Michigan, Ohio a západní Virginii. Zdrojem nákazy byl infikovaný ledový salát dovezený z Mexika. Plošné stahování produktů z trhu začalo okamžitě. Ani to ale nezabránilo skutečnosti, že jsou desítky lidí v nemocnicích kvůli vážným střevním potížím. Ve zpětné reakci se teď lidé v USA vyhýbají čerstvým ledovým salátům i zelenině. Nákaza se navíc dále šíří. Média dokonce hovoří až o stovkách nových případů denně. Ze Spojených států Hedvika Miller.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Amálie Švábíková je těhotná. Česká rekordmanka ve skoku o tyči kariéru ale nekončí. Po porodu se chce vrátit. Bronzová medailistka z březnového halového světového šampionátu kvůli tomu ale přijde o srpnové mistrovství Evropy v Birminghamu. 26-letá Švábíková čeká miminko s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, který patří mezi nejlepší české vícebojaře. Švábíková podle svých slov zůstává plně motivovaná pokračovat ve své sportovní kariéře. Chce se vrátit na olympiádu v Los Angeles za 2 roky. Úspěšná česká tyčkařka na minulých hrách v Paříži obsadila 5. příčku. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24, na jižní Moravě až 26 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu to nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Praha chystá repliku zřícené sochy. OKD začala zasypávat první část dolu ve Stonavě a Německé dráhy končí s alkoholem na nádražích. Jsou tu další zprávy a s nimi Alexandra Ptáčková. Zřícenou plastiku Praha nahradí. Hlavní město postaví repliku rozměrné betonové plastiky Rovnováha, která se v pátek zřítila u Barandovského mostu. Pražští radní v úterý rozhodli, že se na zhotovení uvolní 13 milionů korun. 6 metrů vysoká skulptura s rozpětím 15 metrů během zřícení zasypala přilehlou silnici i cyklostezku. Událost se naštěstí obešla bez zranění. Provoz na Barandovském mostu už je po pádu bez omezení. Uzavřená zůstává pouze menší část pod mostem, kde dělníci pokračují v úklidu. OKD v úterý začala zasypávat první výdušnou jámu dolu ve Stonavě na Karvinsku. Předcházelo tomu dokončení stavby 87 výbuchů vzdorných hrází, kterými se uzavřely důlní chodby. Jak dlouho zasypávání jámy potrvá a co to obnáší, doplní naše zpravodajka Eva Panošová.
2: Zasypávání jámy bude probíhat non-stop po dobu 11 dnů. Její hloubka je 900 metrů a na zásyp podnik potřebuje zhruba 45 tisíc kubíků hlušiny, kterou si připravil ještě v době těžby. Materiál musí projít sítem, k jámě se dostává pomocí třípásových dopravníků a dovnitř se sype volným pádem. Při celém procesu se musí dodržovat přísná bezpečnostní opatření podobná těm v dole. Povrch jámy se pak upraví tak, aby se dala kontrolovat koncentrace důlních plynů.
1: Deutsche Bahn chce ještě letos zakázat pití alkoholu na všech nádražích v Německu, těch je v zemi 5400. Německá železniční společnost tím mimo jiné chce zlepšit boj proti kriminalitě a vandalismu. Opatření by mělo začít platit od poloviny října. Alkohol bude dál možné pít v restauracích a barech, které mají na nádražích pronajaté prostory. Na dodržování zákazu budou dohlížet spolkoví policisté i bezpečnostní zaměstnanci drah.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Britská policie během mistrovství světa ve fotbale chránila zdraví občanů. Tím zdůvodňuje, proč zabavila přes 220 tisíc padělaných dresů v hodnotě víc než 500 milionů v přepočtu na české koruny. Podle BBC se tak stalo z bezpečnostních důvodů. Hasiči varovali, že padělané dresy nepodléhají kontrole a jsou tak mnohem hořlavější a nebezpečnější než originály. Navíc obsahují barviva, která mohou být škodlivá pro kůži, obzvlášť pro děti. A tak, jak uvedl Scotland Yard, i když jsou náklady nižší, a to je na tom lákavé, potenciální škody jsou příliš vysoké. A na závěr doplníme počasí. Ve středu čekáme zpočátku polojasno až jasno, během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se zejména na severu lokálně vyskytnou přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě naměříte i 26.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

Jimmy Page to už dávno jako kytarista zabalil a žije v soukromí. Poslední projekt, kterého se zúčastnil, bylo společné show s americkými blues rockery Black Crowes před 25 roky. Kompletní třídeskový záznam z vystoupení v kalifornském Greek Theater vyšel až teprve teď. Je to kolekce klasických, elektrických blues a coverů. Já vám z toho kompletu vyberu tu nejlepší večer 11 na rádiu Rock Zone.